0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jako dítě jsem vynikal i doma. Sám jsem si vařil, pomáhal jsem mamince s nádobím. Když bylo venku bláto, boty jsem si třeba několik minut důkladně čistil na rohožce a pak jsem teprve skočil do postýlky. Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne MUDr. Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bém byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vrátil k té Vltavě naší staré, protože i tam máme řadu srdcakramenských restů, jo? Právě jsme například protekli tady jižními Čechami, aniž jsme se zamysleli. A to je chyba, protože my protékáme krajem hlubokých husických tradic. Ano, přátelé, a tady bych udělal malou odbočku, protože toto vstoupilo do dějin světové hudby. To bylo poprvé v historii, kdy se hudba Utěšitelka stala zbraní. Protože tuto píseň, když u domašic husité zaspívali, křižáci utekli, protože tohle nemohli poslouchat.
2: To bylo tím, že on ten Žižka neuměl zpívat. Vrátil to jedno boba, tak úplně ztratil sluch.
1: To bude dneska těžký večer. Kdo máš nic nebojoval Žižka, člověče, ten už byl dávno. U Přibyslavy už ho tam žrali červy. Prokop Holý bojoval do Mažlic, když už.
2: Kdo máš nic bojoval Prokop Palcátem? Když už.
1: Jaký pak Prokop Palcátem, co tady flaškuješ historii? Jako kdyby těch vymyšlených postav už nebylo dost? Prokop Holý byl vojevůdce! Prokop Holý byl vojevůdce!
2: Ze zadu? Zezadu,
1: co zezadu, no zezadu, zepředu, ze zhora, ze spoda, když byl vojevůdce, tak byl vojevůdce ze všech stran.
2: Teda chudák vojevůdce. No.
1: Když seš vůl, tak seš vůl ze všech stran. Bubistické jako.
2: Dobře, no o mě tady nejde. A čím ho, čím ho byl?
1: Co čím ho? Boga je, boga je.
2: Stela, já nič.
1: Co sem pleteš současnost, tohle je historie 15. století.
2: To se tomu křižákovi v podstatě vůbec nedivím, že utíkal, protože představ si to, on přijde k nám a co vidí? Jde voj, předu jde Žižka, drží si oko, nedrží se a za ním jeho holí.
1: Prosím tě, jakou holí? Vysvětli nám tady všem, jakou holí?
2: No, nevím, no, asi tou Žižkovou slepeckou, nebo?
0: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Vaše nejmilejší vzpomínka na Václava Havla. Honili nás asi už 3 dny po té schůzce na stezce Československo-Polského přátelství, kde nás udělali zátah a my jsme jeli s lanovkou z Václava. Jsi říkal, Václave, oni všichni šli turisti, aby je nepochytali policajti, teda STBáci, tak šli turisti a já jsem říkal, Vašku, vezmeme si kulichy a pojedeme k lanovkou, protože tam projdeme, že jo. A jdeme k té lanovce a najednou tam byly takhle jako strhaný nějaký ostlatý dráty a tam bylo zákaz vstupu do Národního parku, ale ta silnice už byla od nás 3 metry. Říkám, hele, tadyhle jdeme prostě, protože takhle to nebudeme klikat i obchází. A on se tam říká, ale to je zakázané, protože to je Národní park, a kdyby nás tady chytli, říkám, tak co, zavřu z té dělnosti. Tak jsme prostě sebou přemluvil. A udělali jsme těch 5 kroků, takhle, či jsme si zkrátili tu cestu a tam na konci asi 100 metrů od nás byla ta zatáčka a v té zatáčce byl nějaký stánek s buštama a tam všecky chytli. A my jsme prošli na tu lanovku a tam byl nějaký školní zájezd, jo. A říkal, Hošku, musíme se trošku skrčit mezi ty děti. Nebylo tolik vidět. Přišla ta lanovka, sedli jsme si, jeli jsme to a já se bylo, že tam Václav říká, nebejt ty protistátní žinnosti, tak se ani nepochovětráme. Takže to je taková velmi milá historka. A zápětí následovala podobná, kterou musím říct, protože vždycky mě lidi říkají, proč já se nesnažím být taky nějak v politice, nebo já říkám, bych nemohl, protože já nemám nejkvalitnější minulost. A já si pamatuju, že jsem byl u Václava v Nahrádečku, jo, ve Vlčici, a on říká, představ si, že naproti ten chlap, ten Doubek, jim půjčil tu horní místnost a oni tam mají směrový mikrofon na moje tabulky a odposlouchávají, i když tabulky drnčej, tím směrákem. A říkám, no tak Musí někde bejt, musí to mít někde na uších, protože musí to nějak ovládat, když tam ten Doubek není. Tak jsme šli, vylezli jsme ven a skutečně jsme objevili za okapem svod. Svod koaxiálu, dost silnýho, 9pramenýho. A hned se ho říká, Hargo, takový, to stojí 12 korun metr. Nicméně, začali jsme ten koaxiál tát takhle ze země a šli jsme furt. A já říkám, no kam až půjdem? Říkám, no tamhle, pod tím lesem, tak 2 kilometry jsou maringotky, on mě říká maringotky, a tam jsem se dověděl, že tam mají rekreační středisko STBáci. Říkám, tak je to vlastně sedě, kde mý maringotce. My jsme šli a já furt jsem říkal, to jsem říkal už, 30 metrů, 40, jdeme ještě dál. A skutečně asi po takových 50, možná 150 metrech, říká Vašek, tak tady to oříznem. A jsem říkal, hele, počkej ještě kousíček. Vytáhl jsem ze země ještě asi 20 metrů, zbalil jsem to, uřízli jsme to k němu a já říkám, hele, to je výborný, to já prodám v Praze, to je... A jednou nastalo něco opravdu státnického. Vyloučeno, s tím se nebude kšeftovat a jel se mnou na smetiště a musel jsem to tam vyhodit. A proto já nemůžu být v nomenklatuře, protože já jsem se přísad vrátil, když jsem zase naložil a odnesl jsem to.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já jsem kdysi jako student až na umělecké škole. Na těch školách předtím bych si nedovolil říct o sobě, že jsem byl student. Tam jsem byl neustále překoužený Johnny. Já byl pořád na záchodech, já jsem právě vynechával hodiny a tak dále. Ale na umělecké škole já jsem hned druhý ročník vyhrál nějakou soutěž mezi bratislavskou VŠMU, pražskou Damu a brněnskou Jamu. Pro hosty Jamu není džemu, jako nevyrábí se, ale to je taky umělecká škola. Jana škola akademie muziky. A byl jsem jako laureát té soutěže s mnoha jinými a ještě z jiných fakult poslán do Bulharska. Samozřejmě takoví ti, kteří výrazně zvítězili, bydleli v hotelu a my v dépendansu. No tenkrát já jsem ještě nevěděl, že to je dépendans. Byla to taková chalupa, no. Tenkrát jsme se na to tak dívali. Mělo to spoustu nevýhod. Například tu, že jsme museli chodit z toho dépendansu na snídaně do toho hotelu. No co, tak to by nevadilo, po pláži, podél moře. Ale nesměl by tam v cestě stát mezinárodní pionýrský tábor. A ty, a sami holčičky. Teď mi takový urostlý tenkrát, že jo, brady statný prostě. Jak nás děvčata zmerčili, protože se nudili, tak nás hned bafli a paž tenkrát prostě vstryč a to všude bě... Tak hned pádruškama, já ti nebezpokojí se. Upozorňuji na lačno. Oni měli budíček o 2 hodiny dřív, ty už měli po 10. Ta padruška měla 16 slok. My už... Na už bylo nevolno a začali... Holka, modro oka, to je tam naučili zase naši děvčata. A aby se to nepletlo, tak zpívali pak... Hulku, modru, uku, nosu, dobu. No něco hroznýho. V obě jí to nešlo. Paž bylo z obou stran moře.

Já tam měl sebou kamaráda, já ho nemůžu jmenovat, abyste si nemysleli, o něm no, neřekl dneska, že kazil děti kdysi. Ten povídá, já s tím něco udělám. A šel tam a povídá děti. Vyspíváte hilky, midrýky, nisi dvě i pitiky, hulku, mudrouku, nusudovu, utu. Jestli pak to znáte, nar. To byla hrůza, my šli příští den a děti, aby dokázali, jak se to naučili rychle, přeskočili padrůžky a zpívali hned hrkr, mrdr, rkr, nrsr, dr, vr, pr, tr, kev, pr, tr, cr, cr, vr, dr, tr, čr, pr, dr, mr, tr, r, čr. Co vám budu povídat? Ti vedoucí se dohodli, předstírali infekci a epidemii a zrušili tábor. Poslali je domů.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Můj životopis. Pocházím z velmi chudé rodiny. Maminka pracuje v Tuzexu jako kosmetička podlah. A tatínek je řezník. Je velice ochotný. Vždycky, když je potřeba někoho zabít, vezme sekeru a jde. Nejstarší bratr Václav je zaměstnán u benzinové pumpy, kde, jak tvrdí, ho to nebaví, ale když se ho zeptám, proč to dělá, tak se jen směje. Další moji dva bratři jsou dvojčata, Petr a Jidáš. Původně se Jidáš měl jmenovat Pavel, ale tatínek se na řeznickém bále opil a pak se vsadil. Petr prodává v zelenině a Jidáš taxikaří na pravidelné lince letiště Interkontinentál. Proto se naučil částečně německy a dělit 1:16. Promiňte, 1:18. Snad protože tatínek nepravidelně platí příspěvky, nedostali jsme ještě nikdy poukaz na rodinnou rekreaci ROH, přestože tatínek žádal ze zdravotních důvodů Tatry, protože celý rok dýchá prachy. Jezdíme pravidelně na prázdniny k babičce Žofí do jižních Čech. Babička bydlí na samotě u lesa, kde má malý záhumenek a malou chaloupku. Dříve to bývalo letní sídlo Lobkoviců. Tatínek, bratři a sestra do toho vrazili pár korun, aby se v tom dalo bydlet i nyní, když stoupl životní standard. Hned za golfovým hřištěm, vedle tenisových kurtů, přímo u sauny má naše rodina bazén s mořskými vlnami. Za hezkého počasí je vidět maják na druhém břehu. Každé ráno se Jidáš prohání na vodních lyžích. Člun řídí pan Marek, jinak náš zahradník, trenér, masér a kuchař, kterému je každá koruna dobrá, protože má malý důchod, jelikož se mu nezapočítávají léta, kdy sloužil u Lobkoviců. V době honu, kdy k nám do lesa sjezdí zastřílet valutoví přátelé, sestry Věry, převléká se pan Marek za bílého jelena. Bílou kůži máme a parohy má pan Marek vlastní. Několikrát se převlékl také za zajíce, ale to již odmítá, neboť v loni v době odchytu byl lapen do sítě, bolestivě označkován a poslán do Francie, kde byl vypuštěn v boloňském lesíku. Naštěstí nestratil ducha přítomnost, vyhnal francouzského zajíce z nory, přespal v ní, druhý den prodal svoji kůži na bleším trhu, koupil si džíny a vrátil se zpět do milované vlasti. Díky pochopení úřadu z toho neměl ani zvláštní popotahování. Jen myslivecký svaz v tom neustále šťourá a pan Marek musí každý týden nosit hajnému potvrzení od zvěrolékaře, že je člověk. Petr, co dělá v zelenině, nutí babičku, aby pěstovala rané brambory. Onehdy, když šestá pětituna opouštěla babičinu zahrádku, Petr radostně zvolal: Bramborak, bramboře, úno je na dvoře. Nejpohodovější

0: Přišla k nám 18-letá Růžena Hulínová. Vítám tady u nás.
1: Růžena se buď mohla zadarmo projet na horské dráze, nebo se mohla setkat se svým oblíbeným hercem.
0: Jiřím Lábusem. No, my ho tu náhodou máme tady, Rošťáka. A Růženo, já tě tady vítám a tak se ptej, co ode mě chceš jako slyšet, na všecko ti velice rád odpovím, prosím.
1: Tak já nevím.
0: Hezky se uvolni.
1: Jak se mám uvolnit?
0: No ne, tak hezky, abys se uvolnila tady.
1: Takhle. Tak já jsem se teda uvolnila na celý den z práce, takže to
0: no
1: dobrý.
0: Zapomeň, že se tady točí deska, na to zapomeň, že?
1: Tak dobře, no.
0: No tak, a hezky. Tak Růženo, tak se, co takhle děláš těma? Tak pořád takhle, ty vlasy nějak tady upravuješ pořád.
1: Ne, jsem si ráno blbě ufikla o finu.
0: Aha, a... no. Tak se ptej, co bys si ráda ode mě slyšela, na všecko ti rád odpovím, Růženo.
1: Tak já nevím, tak já teda bych se chtěla zeptat. Teda spíš teda Květa od nás podniku. A to takový blbý.
0: A, tak už to nakousla, tak už to řekni, nenapínej nás.
1: No ne, takhle. Schválně, kolik máte holek?
0: No to máš pravdu, to je opravdu blbý, Růženo. No ale o tom si můžeme říct někdy potom, až to, je, to dotočíme tu desku, ne? To je jako
1: takové soukromé věci, že jo? To je jasně, no. Jsem věděla.
0: A máš ještě nějakou jinou duchaplnou otázku?
1: No tak bych teda měla teda ještě jednu.
0: No.
1: Čistě jako za sebe teda.
0: Ano.
1: Budu jako mluvit před sebe, jo?
0: Tak pochopitelně nebudeš mluvit za mikrofon, že jo? Tak to...
1: to je jasný, ten, takže to nejde. No. Takhle. Schválně, kolik máte? Vlastně ne, to jsem se ptala. Teda teď jsem to měla, teď jsem to měla.
0: Tak kam jsi to dala?
1: Ale ne. Takhle, máte psa?
0: Psa?
1: No.
0: Ne.
1: My jo.
0: Máte všecko?
1: Tak zatím jo, no.
0: To máš tedy bahatou fantazii, Růženo.
1: To mi taky holky říkají.
0: Jo. No a Růženo, mohl bych teďka já tebe se na něco zeptat, jestli jsi teda se vyčerpala, jestli jako nemáš, co bys už jako dodala? Jestli...
1: Tak
0: co?
1: Dobře, no.
0: Dobře. Růženo, můžeš nám popsat takový svůj pracovní den? Od rána do večera, jak to probíhá?
1: Pracák, jo. No. Tak já nevím.
0: No, tak kdo to má vědět?
1: Jako to je od začátku.
0: No to víš, že ne od konce. Že?
1: Tak ráno vstanu.
0: No to snad každý, že to se nelišíš.
1: No to ná, no, akorát mám lišej, no.
0: Okay. Aha.
1: Tak teda ráno vstanu.
0: Ano.
1: Pak teda...
0: Ty vstáváš na dvakrát?
1: Co?
0: Ty vstáváš na dvakrát?
1: Ne. Jak můžu stávat na dvakrát jedno? Teda to je show, jsem mě úplně odjel.
0: Ano.
1: Teda na dvakrát.
0: Tak pokračuj.
1: Tak jsem teda vstála.
0: Jako si teda vstála, ano.
1: Pak teda takhle, pak teda udělám ranní higošku.
0: Ano, ranní hygienu teda, ano.
1: No higošku, no, a to teda fest.
0: No, to radši přeskoč.
1: Pak jdu teda do práce. Ano. Tam teda kecám, teda dělám, ano. No, když třeba ne... Když jako třeba ne... Když jako třeba nedělám, tak ano. Třeba kecáme. Ano. Třeba s Dušanem nebo s Květou, vždycky to kecáme hodně, ne? Teďkon teda s Květou ne, no. Ale třeba dříve třeba kecale.
0: No vy se s Květou už nekamarádíte? Vy jste se jako nepohodli, nebo jako proč už?
1: Jako s Květou, jo.
0: No.
1: A ne, no, protože ona je taková divná, no. Ano. Ona je kráva.
0: A to prosím, Růženo, je to na desky, tak se ovládej trošku, no. Tak už to nějak ukončí tu zpověď.
1: Tak pak teda zavřu krám.
0: Ano.
1: No a když prší, tak jsem doma.
0: No, když je hezky?
1: Jsem taky doma.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ze všeho nejdříve bych vám chtěla co nejsrdečněji gratulovat k vašim 80. narozeninám.
2: Cože?
1: K vašim 80. narozeninám.
2: Jakých 80? Mně je teprve 70.
1: Ano, vaše lordstvo ráčilo zapomenout. Totiž trochu si zažertovalo, že? Narodilo se v roce 1906, není liž pravda.
2: No, 1906, to jsem se narodil.
1: Ano, ano. A teď máme rok 1986. Když to spočítáme, vyjde nám 80, ani o chlup méně.
2: 70.
1: Ale no tak 70. Ať je po vašem.
2: Moment, počkejte. To jsme to spletli. 71. Já jsem starší, než jsem si myslel.
1: No. No, tak každopádně je to velmi hezký věk. Vaše lordstvo, je veřejným tajemstvím, že jste byl v mládí slavným lovcem. Mohl byste nám prozradit, kolik šelem jste za život ulovil?
2: 3.
1: No, to snad ne. Hovoří se o desítkách, ba přímo o stovkách.
2: Ne. Jenom 3. Pro lov jsem neměl na ženský čas.
1: Ano, ano, vaše lordstvo. Já jsem se vás neptala na ženy, ale na úlovky. Zvířata.
2: 3 ženský.
1: No tak, vaše lordstvo. Já se zeptám jinak. Kolik tygrů jste ulovil?
2: Co to?
1: Kolik tygrů jste ulovil?
2: No tak asi tak 150.
1: Ano, ano. To je úctyhodný počet. A je opravdu vzácností, aby se člověk, který se celý život věnoval tak nebezpečnému koníčku, dožil tak vysokého věku. Povězte nám, vaše lordstvo, stalo se někdy, že jste se ocitl proti tygrovi holýma rukama? Totiž s holýma rukama, chci říct. Jen tak tváří v tvář, až vám naskakovala husí kůže.
2: No, prosím, mi taky jednou to přihodilo.
1: Ano, výborně. Povězte našim posluchačům o té zajímavé příhodě.
2: To bylo jednou v červenci, asi také před 30 lety. Najednou stál přede mnou, tygr. Tygr přede mnou, krásný exemplář.
1: Aha. A vy jste neměl pušku?
2: Ne, nic. Byli jsme od sebe asi tak 3 metry. No možná ještě mý.
1: Ano, a co se stalo potom?
2: Koukal na mě. Já na tygra.
1: Ano, ano.
2: Dlouho se žádný z nás a potom náhle krvě lačně rozvzletla mu a hrozně to zařval.
1: Zařval, ano.
2: A kráčil blíž a blíž.
1: Ano, blíž a blíž.
2: Blíž. Odsal jsem kluk do mě.
1: Do vás?
2: Ne, do mě, do země. Povolil očima, chystal se skočit a pot.
1: Ano, pot, co? Ne, no,
2: potom,
1: co se stalo?
2: Potom? Ano. Potom skočil.
1: Skočil. Ježišmarja. A co jste udělal vy? Něco jste přece musel udělat.
2: Co to? No, co to?
1: Něco jste musel udělat.
2: No, jak on skočil?
1: Ano.
2: Tak jsem šel dál. Teda myslím, k další kleci, tam byl papoušek.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Pro dnešek to myslím stačí. Je tady pěkně, útulno, teploučko. Není nad pohodu, i když bohužel není rodina.
3: Snad ještě lopatičku, ne? Ještě jednu lopatičku. Co říkáte? Já jenom... Aby bylo teploučko, víte?
2: Tak tedy pro dnešek a pro vás. Ještě jednu. Je tak přítulno. Dám dvě.
3: Dvě lopatičky, Jářku. Dvě lopatičky, to si dám říct. Bude teploučko.
2: Není nad pohodu, to já říkám pořád. Pohoda ve dvou. No tak co, je teploučko?
3: Je. A teprve bude. Až se to pořádně rozhoří. Bude teploučko.
2: Jste takovej domácký a máte rád teplo.
3: To jo.
2: Teplo rodinného krbu. Kde pak teplo pod nájmu? Budí také nám dobře.
3: Kolik bylo lopatiček? Dvě?
2: Dvě. A ještě dvě a pořád dvě.
3: Snad ještě lopatičku. Ještě jednu lopatičku, ne?
2: Dobře. Pro rodinej krv ještě lopatičku.
3: Já jenom, aby bylo teploučko. Víte, to je moje pěkný teploučko. Na to si mě užije, to si dám říct.
2: Já taky. Když si tak člověk přisedne s někým k teploučku, je hned vojen dvakrát.
3: Mělo by se to prohrábnout. Nějak to udíká. Ohýnek jen... Z komína.
2: V kuchyňských se teplo nikdy dlouho neudrží, ale vedle v pokoji mám kachlíkový. Ty dlouho držej teploučko. A vy jste takovej domácký, pojďte vedle.
3: Jde pak vedle. Kde pak? Já jenom, aby bylo teploučko, ale jinak ne. Kde pak? Já jsem svůj člověk a svůj zůstanu. Kde pak já? Já jenom takhle v teploučku posedět. Snad ještě lopatičku, jenom ještě jednu lopatičku, co říkáte?
2: Dost! Vidím, že byste jenom užíval. To je vaše, to věřím. Ještě lopatičku a pořád jenom lopatičku. Ale vděk žádnej. Užít si, pomnět se a pak člověka odkopnout. Jdi si. Potom je svůj člověk. Ale ukázat oko nebo nějaký vděk, na to není svůj člověk. Tadyhle jste si užíval u kuchyňských. Budete si užít taky ke kachlíkové.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Samozřejmě my jsme potom do té hry Romeo a Julie vstoupili jako stafáž taky a zažili jsme tam spoustu s Frantou dalších krásných věcí, ale Franta odjel tehdy na turné. Odjel na takovou zájezdovou šňůru po Evropě, kde vystupoval se svými siláckými kousky a v té šňůře, pokud si dobře pamatuju, vystupovali ne nějací zrovna Nýmandi, tam byl Petr Ustinov, myslím si, že i Muriel Mathieu a další a další. Oni přijeli jednou do Cel am See, takového horského rakouského střediska. A oni na to, ti Rakušani byli velmi pyšní, že tam mají takové horské oko. Říkali, tady je nejstudenější voda, jaká vůbec existuje. A vy, říkali, pane Tiger, protože on měl na těch propagačních materiálech napsáno Boris Tiger, měl tam napsáno, že byl odkojen lední medvědicí a že ho našli na plovoucí ledové kře. Vy, pane Tiger, vy byste se vykoupal v tom našem horském oku? A Franta říká, proč ne? Tak jsem ti tam člověče hopnul do tyho, to zasyčelo. Já jsem pochopil, že ti umírám, člověče. Já jsem si normálně kymácel beznadějně teda po to hladino, jo. Naštěstí ti mě to vykymácelo nahoru, já jsem tak beznadějně udělal na to hladino hep, hep. Oni pochopili, že je konec, tak mě vytáhli, řvali bravo a házeli na mě ty 100 šilinkový bankovky a já je ty vole nemohl sbírat, pač jsem byl úplně tuhý. No a když se František vrátil z tohohle turné zpátky do Brna, tak uviděl na plakátě Romeo a Julie, tak si řekl, aha, hraju a šel do divadla. No a tam se do jeho kostýmu oblíkal někdo úplně jiný a Franta říká, ty seš kerej, poslouchej. A on říká, já jsem herec z tohoto souboru a zatímco jste tady nebyl, tak jsem to za vás musel zaskočit. To je celkem pochopitelné. No ne, no to je pochopitelný, že jo. Ale že seš taková sušinka, koukám, čověče. Ty tam taky ohýbáš železo? Ne, já ohýbám nikl a hliník. Jo, takhle, no tak to nic, no. A koupil si na večer celou první řadu s kamarádama. A ve chvíli, kdy ten kolega, co to za něho zaskočil, ohýbal ten nikl a hliník, tak se Franta postavil a oznámil publiku. Profesionální šméčko na lidi ohýbá nikl a hliník. A lidi se strašně bavili a ta hra dostala úplně jiné rozměry. Takovýchhle piškuntálí Franta navyváděl celou spoustu a já jsem ho za to miloval a obdivoval. Já jsem potom měl možnost delší dobu sledovat tohle to všecko zblízka, vlastně sledovat to, jak to vzniká, protože my jsme s Frantíkem bydleli na všech zájezdech s divadlem na provázku, kdy jsme jezdili se hrou komedie dell'arte na nejsexuálnějším pokoji číslo 325, který Franta obsedl tolika historkama, že já už jsem skutečně věřil, že se to tam stalo. A musím říct, že jsem nebyl sám.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: máme signál.
1: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Koupou se dva ve vaně, když ona se ptá, vydržíš dlouho pod vodou?
2: Proč se ptáš?
1: Právě se vrátil manžel.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Rodina Nova jede za vámi do Havlíčkova Brodu.
2: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
1: S Lucí Borhyovou
2: a Rejem Korantengem.
1: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
2: Už tuto sobotu na Havlíčkově náměstí.
3: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji hezký pátek. Městský soud v Praze v červnu rozhodl, že čínský občan obviněný ze špionáže pro čínskou tajnou službu má být propuštěn z vazby. Případ zároveň vrátil policii k došetření. Muž ve vazbě ale nadále zůstává. Žalobce podal proti rozhodnutí soudu stížnost. Podle něj se vyšetřovatelé bojí, že muž v případě propuštění z vazby odjede do Číny a případ tím prakticky skončí.
7: Co se děje v kraji?
8: Na Vysočině hygienici prodloužili zákaz koupání v přehradě Trnávka na Pelhřimovsku, který vydali před týdnem. Ve vodě této téměř 100-hektarové nádrže se sice snížilo množství sinic, ale jsou v ní toxiny, které sinice produkují. Koupat se nedá ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí už od června. Proti rozsáhlým požárům budou zasahovat ve Francii také vrtulníky z České republiky a Slovenska, oznámil to v noci francouzský prezident Emmanuel Macron a poděkoval unijním partnerům za solidaritu. Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu celostátní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům, které si vynutily evakuaci tisíců lidí. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezony světového poháru vybojoval první individuální světový titul. Dnes budou o medaile bojovat kanoistky a kanoisté. Kvalifikaci zvládly Kneblová, Morenová, Kratochvíl a Chaloupka.
9: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
10: Vyšuje nám tento týden na vlnách Rádia Jihlava. Zprávy máme za sebou a my se pouštíme do dnešního pátečního rána. Ať se fajn vstává, případně nevstává, ale hlavně buďte s Rádiem Jihlava, ať se vážně poslouchá. To vám přeje Zbyněk Koucký. Hezký den a dobré ráno.
7: Rádio Jihlava. 101.1

0: se děje v Jihlavě.
1: Jihlava je v sevření uzavírek. V Jihlavě se během letních prázdnin sešlo několik rozsáhlých oprav silnic. Uzavřený je hlavní průtah městem okolí autobusového nádraží i další vytížené komunikace. Největší omezení pokračuje na hlavní průtahu Jihlavou. Uzavřený je úsek od Znojemské ulice kolem City Parku přes Brněnský most až ke vjezdu do zoologické zahrady. Do další etapy vstoupila rekonstrukce Kosmákovy ulice, uzavřený je úsek od Masarykova náměstí ke Smetanově ulici a dále za křižovatku s Havířskou. Další omezení čeká Málerovu ulici. Dlouhodobá uzavírka pokračuje v ulici 17. listopadu. Stavební práce pokračují také v ulici Evžena Rošického. Uzavřená zůstává také Hroltická ulice mezi Mámovskou a Průmyslovou. Pokračuje rekonstrukce třídy legionářů i oprava dlážděného úseku ulice Úvoz. Opravy před Jihlavou omezují provoz na frekventovaném tahu 1.38. Řidiči musí počítat se zdržením i mimo město. Opravuje se vozovka mezi okružní křižovatkou Ráji a Rančířovem, kde je provoz veden kyvadlově jedním kruhem a řízen semafory. Stejný režim platí také mezi Třemi věžičkami a Spoňovem. Všechny aktuální informace o dopravní situaci v Jihlavě je možné najít na webu jihlava.cz/uzavírky a na Facebooku Doprava v Jihlavě. Klidné léto a cestování přeje Rádio Jihlava.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Hezký den, dnes máme 24. července 2026 a v kalendáři je Kristýna a Týna. No a co tento den v historii? Rok 1969, Apollo 11 úspěšně přistálo ve vodách Tichého oceánu a v roce 1973, právě v tento den, zpěvák Jiří Schellinger natáčí svůj největší hit autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Dům holubí. Rok 1974, aféra Watergate. Nejvyšší soud USA rozhodl, že prezident Richard Nixon je povinen vydat audionahrávky z Bílého domu vyšetřovateli. V roce 2014 česká Wikipedie přesáhla hranici 300 000 článků. A v roce 1860 se narodil malíř Alfons Mucha. V roce 1946 tanečník a choreograf Vlastimil Harabes. A v roce 1969 se právě dneska narodila americká herečka a zpěvačka Jennifer Lopez. Přejeme hezký den.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijímací pohovor čerstvého absolventa práv v prestižní advokátní kanceláři. Co uděláte, když vám někdo položí otázku, na kterou nebudete umět odpovědět? Vezmu si 20 000 zálohu a řeknu, ať mi zatelefonuje zítra. Výborně jste přijat.

0: na rádiu Jihlava. Víme, co se děje v našem kraji.
1: Jihlavané i návštěvníci města si mohou nově prohlédnout Jihlavu z výšky. Čtyři vyhlídkové plošiny na střeše horácké multifunkční arény nabízejí pohled do všech světových stran. Myšlenka vznikla v závěrečné fázi výstavby. Řešením se stalo právě vybudování čtyř vyhlídkových plošin. Z nejvyšších stupňů je možné pozorovat Jihlavu z netradiční perspektivy i celou krajinu Vysočiny. Cesta k vyhlídkám vede přes budovu fitness centra a spojovací můstek na střechu arény. Vyhlídky jsou přístupné ve všedních dnech od 6 do 22 hodin a o víkendech od 9 do 21. Spuštěn bude také online prodej na webu arény. Rezervace zatím není potřeba, návštěvnost je plynulá. Součástí novinky je soutěž. Návštěvníci mohou sdílet fotografii nebo panoramatický snímek na sociálních sítích s označením Horácké arény a každý měsíc bude vylosován výherce. Přejeme hezký den.

0: Všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Posloucháte Rádio Jihlava a my už míříme za dětmi. Holky a kluci, naše zlatíčka. Máme pro vás teď jednu jednoduchou otázku, ale možná je taky velmi těžká. My se vás ptáme, proč stárneme?

0: ještě tam nejsem. A rostu, kdyby jsem nerostla, no tak by jsem se do toho těšila a někdy by jsem už tam nebyla.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký pátek. Sněmovna má projednat prezidentem vetovanou novelu rozpočtových zákonů 25. srpna. Představitelé vládní koalice veto kritizují a jsou odhodláni ho přehlasovat.
3: Co se děje v kraji?
4: Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou se včera při návratu z rutinního výcvikového letu zřítil armádní vrtulník Venom. Jedna vojákyně zemřela, další 4 vojáci utrpěli zranění. Armáda do ukončení vyšetřování pozastavila provoz všech svých vrtulníků. Německá policie ode dneška do neděle výrazně zpřísní ostrahu nádraží ve velkých městech. Zaměří se na stanice, které jsou považovány za ohniska kriminality. Už předtím řekla šéfka koncernu německých drah, že ještě letos chce společnost zakázat konzumaci alkoholu na všech nádražích v Německu. Rychlobruslař Metoděj Jílek vybojoval stříbrnou medaili na mistrovství Evropy v inline bruslení v závodě na 1000 metrů. 20-letý zlatý a stříbrný medailista z olympijských her v Miláně nestačil jen na hvězdného Belgičana Sphinxe.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Děkujeme Katce za zprávy a už se dostáváme do dnešního dne na Rádio Jihlava. Dobré páteční ráno vám přejeme, skvělý poslech k tomu, tady Rádio Jihlava s Vítkovským, hezký den.
3: Rádio Jihlava. 101.

0: Kam na Jihlavsku?
1: Dnes vás zveme na léto na náměstí od 18 do 22 James Cole a Idea Modré hory. Masarykovo náměstí, kde vystoupí dvě osobnosti slovenského hip-hopu s poetickým názvem Modré hory. Místo excentrického rapového projevu však zaujmou svou civilností a autentičností. Jejich popis normálních podob života Slovenska nabízí krásu v obyčejnosti. Modré hory se sice hlásí ke klasickému hip-hopovému soundu 90. let, ale zároveň si libují v experimentech. Dobře se bavte. A ještě jedna sportovní pozvánka. Dnes na 18. hodinu fotbalový stadion FC Vysočina Jihlava. První ligové kolo startuje právě dnes. Ano, už dnes se roztočí kola nového ročníku. Šance Národní ligy fotbalisty FC Vysočina. Hned na úvod čeká pikantní bitva proti Viktorii Žižkov.
0: Kam na Jihlavsku?

Kristýna Petr Nejlepší. Další hit míří Kristýny a týmy jen a jen pro vás, stejně jako pro všechny, kteří právě teď poslouchají Rádio Jihlava. Tak hezký den a příjemný poslech. Jediné.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde studentka chemie žádat o privát. A paní bytná říká, slečno, vy máte ale štěstí. Před vámi tady bydlel taky chemik. Slečna se podívá na koberec, vidí tam skvrnu a říká, a tohle je potom chemikovi? Ne, to je ten chemik.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Volná na Jihlavsku začne v srpnu bourat budovu mateřské školy na Podhoře. Místo ní město postaví novou školku s vývařovnou pro 1500 strávníků. Dvě náhradní třídy pro děti radnice připravila ve středisku volného času Tempo. Stavba školky s vývařovnou bude stát přes 300 milionů korun. Areál se školkou by měl být hotový v roce 2029. Pokud to půjde, stavbaři by chtěli práce stihnout do podzimu 2028. Pro děti z bourané mateřské školy jsou připraveny dvě třídy v objektu střediska Tempo. Tyto třídy budou sloužit, než bude postavená nová školka, pak bude prostory znovu využívat středisko volného času. Nová vývařovna bude kromě mateřské školy sloužit i městské základní škole, soukromým školám, pečovatelské službě a domovu důchodců se stolůžky, které by měl Polné podle uzavřeného memoranda postavit Kraj Vysočina nejpozději do roku 2032. Hezký den přeje Rádio Jihlava.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: dobré ráno, přeje Rádio Jihlava a taky hezký pátek za ten 24. července. Tak tento pracovní týden bude dnešním dnem končit, tak ať ten den je co nejpříjemnější. My vám budeme určitě skvěle hrát. No a Rádio Jihlava přidává právě teď taky motto pro dnešní den. Skutečnou chybou je chybu nenapravit. Mějte se moc hezky, fajn poslech vám přeje Zdeněk Houský. Dobré ráno a hezký den.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Rodina Nova jede za vámi do Havlíčkova Brodu.
2: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
1: S Lucí Borhiovou
2: a Rejem Korantengem.
1: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
2: Už tuto sobotu na Havlíčkově náměstí.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký pátek. Městský soud v Praze v červnu rozhodl, že čínský občan obviněný ze špionáže pro čínskou tajnou službu má být propuštěn z vazby. Případ zároveň vrátil policii k došetření. Muž ve vazbě ale nadále zůstává. Žalobce podal proti rozhodnutí soudu stížnost. Podle něj se vyšetřovatelé bojí, že muž v případě propuštění z vazby odjede do Číny a případ tím prakticky skončí.
4: Co se děje v kraji?
5: Na Vysočině hygienici prodloužili zákaz koupání v přehradě Trnávka na Pelhřimovsku, který vydali před týdnem. Ve vodě této téměř 100 hektarové nádrže se sice snížilo množství sinic, ale jsou v ní toxiny, které sinice produkují. Koupat se nedá ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí už od června. Proti rozsáhlým požárům budou zasahovat ve Francii také vrtulníky z České republiky a Slovenska, oznámil to v noci francouzský prezident Emmanuel Macron a poděkoval unijním partnerům za solidaritu. Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu celostátní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům, které si vynutily evakuaci tisíců lidí. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezony světového poháru vybojoval první individuální světový titul. Dnes budou o medaile bojovat kanoistky a kanoisté. Kvalifikaci zvládli Kneblová, Morenová, Kratochvíl a Chaloupka.
4: Rádio Jihlava 101.1 FM.
5: Krásné dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. První ptačí park na Vysočině se chystá vyhlásit česká společnost Ornitologická víc za okamžik.
6: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, zpívat jí budu od soumraku do úsvitu. Chtěl bych napsat verše zásadní,

Ladíte Rádio Jihlava, první ptačí park na Vysočině se chystá vyhlásit Česká společnost ornitologická. Má vzniknout u obce Jihlávka v nivě Hamerského potoka, kde jsou rašení liniště, podmáčené louky a mokřady. Na výkup téměř 6,5 hektaru pozemků, které budou tvořit základ nového parku, vybrala společnost potřebných 2,5 milionu korun ve veřejné sbírce. Teď další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novotný nakupuje jeden kartáček, jeden ručník, jedno pivo, jeden hřeben a prodavačka se ho ptá: starý mládenec,

0: chytřejší než rádio.
1: Víte, co jsou ty techtle-mechtle? Obecně platichy, specificky pletky, a to s ohledem na etymologii zejména pletky milostné. Toto spojení se k nám dostalo přes německé techtle-mechtle a původně pochází z latinského tékum s tebou a mékum se mnou. Tak opět jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Ladíte Rádio Jihlava, výjimeční umělci, lékař, spisovatelka, operní pěvkyně, sportovkyně i mladé tváře kultury. Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo 9 osobností, které si letos převezmou nejvyšší krajská ocenění. Kraj Vysočina pokračuje v tradici oceňování lidí, kteří svým talentem, prací a životními postoji dlouhodobě obohacují region a šíří jeho dobré jméno daleko za jeho hranice. Slavnostní předání ocenění v podobě dřevěné, skleněné a kamenné medaile se po schválení zastupitelstvem uskuteční v rámci tradičního gala večera, během něhož kraj Vysočina veřejně poděkuje oceněným osobnostem. Stane se tak 19. listopadu v prostorách Horáckého divadla Jihlava. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Rodina Nova jede za vámi do Havlíčkova Brodu.
5: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
4: S Lucí Borhyovou
5: a Rejem Korantengem.
4: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
5: Už tuto sobotu na Havlíčkově náměstí.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Přeji hezký pátek. Stavební úřad vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části vyhořelé a z části zřícené výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po 2 týdnech ve středu odpoledne. Majitel objektu odhadoval, že zbourání vyhořelé budovy zabere několik týdnů.
8: Co se děje v kraji?
9: Nejstarší tovární budova ve Žďáru nad Sázavou se proměnila v galerii. Vystavených je v ní okolo 700 výtvarných děl. Převážně krajinomalby z období od začátku 19. století po 70. léta minulého století. Název galerie Sirkárna připomíná prvotní podnikatelské využití objektu, který později sloužil zámečnické a strojírenské výrobě firmy Rousek a následně podniku Tokos. Americký prezident Donald Trump chce, aby íránské prostředky zmrazené ve Spojených státech pokryly škody, které způsobí Irán na obchodních lodích svými útoky. Jeho nápad odmítl íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Podle odhadů Spojené státy přímo zmrazily zhruba 2 miliardy dolarů íránských prostředků.
8: Sport.
9: Pražská Dukla se cítí být poškozená rozhodnutím Ligové fotbalové asociace o doplnění první ligy Artisem Brno. Proto bude soudní cestou žádat náhradu škody. Cílem Dukly je přímý postup a návrat do první ligy.
8: Rádio Jihlava.
2: 101.1 FM.
8: Jsme tady s vámi.
10: I po 10. je tu Rádio Jihlava s vámi. V lesoparku Libohaj v Poličce začalo město budovat pietní místo připomínající bývalé popraviště. Více o tom za chvíli, teď další hity.
8: Rádio Jihlava 101.1 FM.

Ladíte Rádio Jihlava, v lesoparku Libohaj v Poličce začalo město budovat pietní místo připomínající bývalé popraviště. Práce chce radnice dokončit v září a veřejnost tam uvítat v říjnu. Jedná se o první etapu úpravy přírodní lokality. Teď už další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Sousede, musím vás upozornit, že když ve středu odejdete, chodí se s vaší ženou milovat takovej vyšší chlap. To je v pořádku. On ji tam vždycky za to nechává 1000 korun. A já se v tom čase miluji s jeho ženou zadarmo.

0: Petra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Křižanov na Žďársku letos postaví cyklostezku k vlakovému nádraží. Stezka měřící 1,3 km povede k nádraží podél silnice druhé třídy. Stát bude 9,7 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Městys už má vybranou stavební firmu, která by měla stezku dokončit letos v srpnu. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase v pondělí v 9.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezký den. Vojáci, kteří byli zraněni při nehodě armádního vrtulníku Venom, který se včera zřítil v Náměšti nad Oslavou, jsou při vědomí a mimo bezprostřední ohrožení života. Při pádu vrtulníku jedna vojačka zahynula. Okolnosti nehody zjišťují vyšetřovatelé. Armáda do ukončení vyšetřování příčiny nehody pozastavila provoz všech vrtulníků systému H1.
6: Co se děje v kraji?
7: Na Vysočině hygienici prodloužili zákaz koupání v přehradě Trnávka na Pelhřimovsku, který vydali před týdnem. Ve vodě této téměř 100-hektarové nádrže se sice snížilo množství sinic, ale jsou v ní toxiny, které sinice produkují. Koupat se nedá ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí už od června. Do Francie se vrací z Česka vrtulník s hasiči na pomoc likvidací rozsáhlého požáru u Bordeaux. Ráno odstartoval z přerovského letiště a na místě by měl být ještě dnes. Francie kvůli požárům požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii, díky kterému budou v zemi podle prezidenta Emmanuela Macrona nasazeny vedle českých a slovenských vrtulníků i 4 hasící letadla z Chorvatska a Portugalska.
6: Sport.
7: Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. V ženském finále obsadila Amálie Hilgertová 8. příčku.
6: Rádio Jihlava.
4: 101.1 FM.
6: Jsme tady s vámi.
8: Krásné páteční dopoledne, dámy a pánové, tentokrát už s datem 24. července. No, končíme tedy pracovní týden a psychicky a leckdy i fyzicky už se pomalu chystáme na víkend. Každopádně jsme momentálně na startu dalšího dopoledního, tentokrát pátečního vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Tak co nás všechno čeká a co nás nemine? Řekneme si třeba, že Babiš připustil možnost mimořádné platby důchodcům. Nebo si řekneme, jaké počasí nás čeká o víkendu. No a samozřejmě spousta dalších zajímavostí a perliček na nás čeká. Tak si na všechny ty informace určitě počkejte, já vám všem přeji krásný pátek, ať se vám vydaří přesně podle vašich představ a přeji všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a posílám hned první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
6: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Posloucháte páteční dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem a právě v tuto chvíli jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Sharon Osbourne se při příležitosti prvního výročí úmrtí svého manžela Ozzyho Osbourna podělila o jediné přání, které má směrem k jeho fanouškům. Podle jejich slov Ozzy vždycky říkal, že až budou lidé jednou vzpomínat, mají si hudbu pustit tak nahlas, jak je to jen možné, a pořádně u toho házet hlavou.
2: Rádio Jihlava.
0: Někdo si užíval sportovní zážitek a někdo přítomnost hvězd. Kolumbijská zpěvačka Shakira se na finále mistrovství ve fotbale vžila do role faninky a nechala se vyfotit rovnou s několika celebritami. David Beckham, Tom Cruise, Anya Taylor, Joy nebo Beyoncé. No a stala se z ní tak sběratelka selfieček.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Mumuland byl od počátku jiný. Skvělý hudební nápad a slogan dávali tušit, že je to trefa do černého. Libuje si Petr Kotwald. Utratil celý 1 000 000 korun. Klip se točil na želivce na nedokončeném dálničním mostě v obci Hulice. Bylo to 30. dubna 2001. Bylo příšerné vedro a dopravit celý štáb a 2 autobusy mažoretek k mostu bylo hodně divoké.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

носа аж до Праги. Сам нагий, ніх мені всі святі поможуть.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Prosím tě, proč máš na výplatní pásce odměnu za úklid? No, to víš. Oni se mnou všechno vymetou.

0: Máme dneska pátek, dámy a pánové, je 24. července a vy posloucháte Rádio Jihlava. My se teď půjdeme podívat do kalendáře, kdo pak nám to dneska slaví svátek. A jsou to Kristýna, Kristián, Kristán, Krištan, Gleb a Glen. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. My se teď půjdeme podívat, jaké pranostiky jsou pro nás připraveny na dnešní den. Jedna říká, na svatou Kristýnu zapomeň na zimu. Nebo na svátek Gleba kyprázem i chleba. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Rodina Nova jede za vámi do Havlíčkova Brodu.
8: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
7: S Lucí Borhyovou
8: a Rejem Korantengem.
7: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
8: Už tuto sobotu na Havlíčkově náměstí.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Vítejte u zpráv. Lvici Elzu, kterou stát před měsícem zabavil zápasníkovi Carlosi Vémolovi, už mohou vidět návštěvníci liberecké zoo. Mezi prvními se na ní přišel podívat i sám Terminátor. Úřady mu zvíře zabavili, protože nedokázal doložit jeho původ. Podle svých slov se lvice ujal jako opuštěného nalezence.
5: Jihlava aktuálně.
6: Pokud vše půjde podle plánu, ode dneška budou Fricova ulice i opravovaný úsek Tyršovy opět průjezdné. Řidiči tak ulicemi projednou při dnešní odpolední dopravní špičce. V podvečer skončí také mimořádný průjezd Masarykovým náměstím, který město zavedlo kvůli souběhu několika významných uzavírek. Členské státy Evropské unie finálně schválily nařízení, které poskytovatelům internetových služeb umožní znovu dobrovolně odhalovat a odstraňovat materiály zobrazující sexuální zneužívání dětí na jejich platformách. Opatření má dočasný charakter a jeho cílem je chránit děti do doby, než bude dokončen legislativní proces týkající se dlouhodobého právního rámce.
5: Sport.
6: Obránce Jaroslav Zelený jako další hráč po mistrovství světa ukončil ve 33 letech kariéru v české fotbalové reprezentaci. Na šampionátu zasáhl do 2 ze 3 zápasů ve skupině. V úvodním duelu s Koreou byl v základní sestavě.
5: Rádio Jihlava.
2: 101.1 FM.
5: Jsme tady s vámi.
7: Vítejte, milí posluchači, při poledním vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. No a když máme to poledne, tak mám pro vás připraven recept. Dneska to bude cuketový perník. No, tak si na to počkejte. Už za chvilku vám prozradím, jak na to.
5: 101.1 FM. Vaše jednička s českými...

Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava Fugas vám všem přeje pěkný den. No a protože začalo období chceš cuketu, mám pro vás recept na cuketový perník. Tak v první řadě předehřejeme troubu na 180 stupňů. Plech vyložíme pečícím papírem a na odměření surovin použijeme hrnek o objemu 250 ml. Cuketu umyjeme, konce odřízneme a zbytek nastrouháme nahrubo do misky. Smícháme s cukrem a dobře promícháme. Necháme chvíli odstát. Cuketa pustí vodu. Postupně vmícháme vejce, olej, prosátou mouku, kakao, kypřící prášek do perníku, skořici a perníkové koření. Vymícháme hladké těsto, no a pokud je příliš husté, můžeme přidat pár lžic mléka. Těsto rozetřeme na připravený plech a pečeme v předehřáté troubě 20 až 25 minut. Správné propečení těsta kontrolujeme špejlí. No a po upečení necháme perník vychladnout. Perník můžeme potřít marmeládou anebo polít čokoládovou.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Koupou se dva ve vaně, když ona se ptá, vydržíš dlouho pod vodou?
2: Proč se ptáš?
1: Právě se vrátil manžel.

0: loving you. Krásné páteční poledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugás. Posloucháte vlny 101.1 FM a na nich právě teď pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Ahoj, Tondo! Jejda, co to máš pod vokem? To je monokl? No jo, no. Hele, a co se stalo?
3: Ale, pomáhal jsem jedný ženský z vody.
2: A ona ti dala pěstí, jo?
3: Ne, ale manželka zrovna vešla do koupelny.
1: Naslyšenou u další pohádky.
4: Hravé léto.

0: Posloucháte páteční polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Po několika chladnějších dnech se o víkendu do Česka vrátí léto. Teploty budou stoupat a místy dosáhnou až 30 stupňů. Už v neděli ale dorazí studená fronta, která přinese ochlazení. To ale zřejmě nebude mít dlouhého trvání a v příštím týdnu se může vrátit velmi teplé počasí, případně dokonce i další vlna veder.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
3: Rodina Nova jede za vámi do Havlíčkova Brodu.
4: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
3: S Lucí Borhyovou
4: a Rejem Korantengem.
3: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
4: Už tuto sobotu na Havlíčkově náměstí.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Pěkné odpoledne. Více než polovina nových aut prodaných v Česku v prvním pololetí roku měla automatickou převodovku. Je to výrazně více než v roce 2019. Autoškoly ale trend zatím výrazně nenásledují. Většina výuky stále probíhá na manuálu a vozy s automatem zůstávají spíš výjimkou.
5: Jihlava aktuálně.
6: Už tuto neděli od 19 hodin rozezní gotickou síň jihlavské radnice komorní orchestr Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava pod vedením Jiřího Jakeše. Těšit se můžete na hudbu Vivaldiho, Pucciniho a dalších, ale také na emotivní filmové a populární skladby. Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu celostátní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům, které si vynutily evakuaci tisíců lidí. Odůvodnila to nepříznivými meteorologickými podmínkami a nutností mobilizovat velké množství zdrojů.
5: Sport.
6: Premiéru světové série cyklistů v disciplíně gravel na českém území ozdobí účast hvězdy Formule 1. Na start závodu v Hlinsku se 1. srpna postaví finský pilot Valtteri Bottas, který v současnosti hájí na okruzích barvy stáje Cadillac. O nadcházejícím víkendu bude Bottas ještě závodit ve velké ceně Maďarska. Pak má ale seriál F1 měsíční závodní pauzu.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Příjemné teď už odpoledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas, který vám může slíbit, že i v té závěrečné hodince našeho prvního dnešního společného setkání vás čeká dostatek zábavy, informací, hudby a zajímavostí. Ostatně už za chvíli vás čeká čerstvé bulvární okénko. No a v něm se dozvíme, že Elon Musk, Musk chce natočit film. No, tak si na podrobnosti rozhodně počkejte. A mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
5: Rádio Jihlava 101.1.

Elon Musk. Inspiroval se hollywoodským velkofilmem. Do konce roku chce vytvořit vlastní snímek. Vítejte v bulvárním okénku. Elon Musk prohlásil, že jeho generativní umělá inteligence Grok Imagine vytvoří do konce roku historicky přesnou adaptaci Homérovy básně Odyssea. Reagoval tak na ukázku zhotovenou jedním z uživatelů, která obsahovala dialogy z původního díla, ale zároveň i řadu faktických nepřesností. Miliardář sdílel 3-minutový klip kompletně vytvořený umělou inteligencí na své síti X s příslibem, že do konce roku vznikne celovečerní snímek.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Koupou se dva ve vaně, když ona se ptá, vydržíš dlouho pod vodou? Proč se ptáš? Právě se vrátil manžel.

0: Hezké páteční odpoledne přeje Fugas i celé rádio Jihlava. Vláda by mohla sáhnout k vyplacení jednorázového příspěvku důchodcům. Podle premiéra Andreje Babiše by posloužil k nápravě minulých křivd. Co tím myslí, ale neupřesnil. A tak není zřejmé, čeho by se příspěvek vlastně měl týkat. Už dřívější Babišova vláda nicméně penzistům mimořádně občas přilepšovala. Tehdy to bylo na pozadí pandemie COVID-19. Úřad vlády na dotaz novinek Babišova slova neupřesnil a odkázal na ministerstvo práce. To pak odpovědělo, že na žádném takovém příspěvku nepracuje.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Dneska máme pátek, já vám všem přeji hezký poslech. No, čas nás dohnal do doby, kdy se s vámi musím na dvě hoďky rozloučit, protože ty opatří ve vysílání Rádia Jihlava moje kolegyně Katka. No a v 16 se sem zase vrátím a tímto vás také zvu. Do té doby, čau bas fugas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
3: Rodina Nova jede za vámi do Havlíčkova Brodu.
4: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
3: S Lucí Borhiovou
4: a Rejem Korantengem.
3: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
4: Už tuto sobotu na Havlíčkově náměstí.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.

0: Jelikož vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete na věky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Přeji hezký pátek. Stavební úřad vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části vyhořelé a z části zřícené výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po 2 týdnech ve středu odpoledne. Majitel objektu odhadoval, že zbourání vyhořelé budovy zabere několik týdnů.
8: Co se děje v kraji?
9: Nejstarší tovární budova ve Žďáru nad Sázavou se proměnila v galerii. Vystavených je v ní okolo 700 výtvarných děl. Převážně krajinomalby z období od začátku 19. století po 70. léta minulého století. Název galerie Sirkárna připomíná prvotní podnikatelské využití objektu, který později sloužil zámečnické a strojírenské výrobě firmy Rousek a následně podniku Tokos. Americký prezident Donald Trump chce, aby íránské prostředky zmrazené ve Spojených státech pokryly škody, které způsobí Irán na obchodních lodích svými útoky. Jeho nápad odmítl íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Podle odhadů Spojené státy přímo zmrazily zhruba 2 miliardy dolarů íránských prostředků.
8: Sport.
9: Pražská Dukla se cítí být poškozená rozhodnutím Ligové fotbalové asociace o doplnění první ligy Artisem Brno. Proto bude soudní cestou žádat náhradu škody. Cílem Dukly je přímý postup a návrat do první ligy.
8: Rádio Jihlava.
10: 101.1 FM.
8: Jsme tady s vámi.
11: Pěkné páteční odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Na 22. základně vrtulníkového letectva v náměšti nad Oslavou se včera zřítil armádní vrtulník, vyžádal si jednu oběť, podrobnosti za chvíli.
8: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
12: Rádio.

0: V rádii Hlava, hezký den vám všem. Teď k tomu, co jsem naznačila. Na 22. základně vrtulníkového letectva v náměšti nad Oslavou se včera při návratu z rutinního výcvikového letu zřítil armádní vrtulník Venom. Jedna vojákyně zemřela, další 4 vojáci utrpěli zranění. Armáda do ukončení vyšetřování pozastavila provoz vrtulníků Venom a Viper. Teď ale zpátky k hitům rádii Hlava. Přijme hezký den.
1: S cizí ženou v cizím pokoji. Zdá se, že tu pro mě končí. Jeden flám na to, kde se začal, mrně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

0: stačí. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde studentka chemie žádat o privát a paní bytná říká: slečno, vy máte ale štěstí, před vámi tady bydlel taky chemik. Slečna se podívá na koberec, vidí tam skvrnu a říká: a tohle je potom chemikovi? Ne, to je ten chemik.

0: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava také dnes. Moravské Budějovice vyhlásily architektonickou soutěž o návrh na celkovou proměnu letního koupaliště. Další informace za moment.
1: Hravé léto na Rádio Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava taky v pátek. Město Moravské Budějovice na Třebícku vyhlásilo architektonickou soutěž o návrh na celkovou proměnu letního koupaliště. Podle předpokladu to bude investice asi za 180 milionů korun. Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je 12. října. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem rádia Jihlava.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Vojáci, kteří byli zraněni při nehodě armádního vrtulníku Venom, který se včera zřítil v Náměšti nad Oslavou, jsou při vědomí a mimo bezprostřední ohrožení života. Při pádu vrtulníku jedna vojačka zahynula. Okolnosti nehody zjišťují vyšetřovatelé. Armáda do ukončení vyšetřování příčiny nehody pozastavila provoz všech vrtulníků systému H1.
2: Co se děje v kraji?
3: Na Vysočině hygienici prodloužili zákaz koupání v přehradě Trnávka na Pelhřimovsku, který vydali před týdnem. Ve vodě této téměř 100-hektarové nádrže se sice snížilo množství sinic, ale jsou v ní toxiny, které sinice produkují. Koupat se nedá ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí už od června. Do Francie se vrací z Česka vrtulník z hasiči na pomoc likvidací rozsáhlého požáru u Bordeaux. Ráno odstartoval z přerovského letiště a na místě by měl být ještě dnes. Francie kvůli požárům požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii, díky kterému budou v zemi podle prezidenta Emmanuela Macrona nasazeny vedle českých a slovenských vrtulníků i 4 hasící letadla z Chorvatska a Portugalska.
2: Sport.
3: Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. V ženském finále obsadila Amálie Hilgertová 8. příčku.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Víme, jak to na Vysočině vypadá s koupáním v přírodních nádržích. Buďte s námi, uslyšíte víc.
2: 101.1 FM. Vaše jednička s českými

Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava, taky v poslední pracovní den tohoto týdne. Na Vysočině hygienici prodloužili zákaz koupání v přehradě Trnávka na Pelhřimovsku, který vydali před týdnem. Ve vodě této téměř 100-hektarové nádrže se sice snížilo množství sinic, ale jsou v ní toxiny, které sinice produkují. Koupat se nedá ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí už od června. Protože se nám na víkend oteplí, tak s tím počítejte a teď mějte dál hezký den s Rádiem Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novotný nakupuje jeden kartáček, jeden ručník, jedno pivo, jeden hřeben a prodavačka se ho ptá. Starý mládenec, vidíte? Ano, a jak jste to poznala? No tak, která by si takovýho hloupýho šaredu uvázala na krk?

0: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Rektoru Vysoké školy v Jihlavě Zdeňku Horákovi začíná druhé funkční období, víc už za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte Rádio Jihlava. Rektoru Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Zdeňku Horákovi dnes začíná druhé funkční období. Čili jediné veřejné vysoké školy na Vysočině bude do července 2030. Akademický senát školy Horáka zvolil letos v lednu, byl jediným kandidátem. Tolik novinky z našeho města, teď další hity Rádia Jihlava.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Vítejte u zpráv. Lvici Elzu, kterou stát před měsícem zabavil zápasníkovi Carlosi Vémolovi, už mohou vidět návštěvníci liberecké zoo. Mezi prvními se na ní přišel podívat i sám Terminátor. Úřady mu zvíře zabavili, protože nedokázal doložit jeho původ. Podle svých slov se lvice ujal jako opuštěného nalezence.
5: Jihlava aktuálně.
6: Pokud vše půjde podle plánu, ode dneška budou Fricova ulice i opravovaný úsek Tyršovy opět průjezdné. Řidiči tak ulicemi projednou při dnešní odpolední dopravní špičce. V podvečer skončí také mimořádný průjezd Masarykovým náměstím, který město zavedlo kvůli souběhu několika významných uzavírek. Členské státy Evropské unie finálně schválily nařízení, které poskytovatelům internetových služeb umožní znovu dobrovolně odhalovat a odstraňovat materiály zobrazující sexuální zneužívání dětí na jejich platformách. Opatření má dočasný charakter a jeho cílem je chránit děti do doby, než bude dokončen legislativní proces týkající se dlouhodobého právního rámce.
5: Sport.
6: Obránce Jaroslav Zelený jako další hráč po mistrovství světa ukončil ve 33 letech kariéru v české fotbalové reprezentaci. Na šampionátu zasáhl do 2 ze 3 zápasů ve skupině. V úvodním duelu s Koreou byl v základní sestavě.
5: Rádio Jihlava.
2: 101.1 FM.
5: Jsme tady s vámi.
7: Páteční odpoledne s datem 24. července tady na rádiu Jihlava pokračuje dál. Nicméně teď už je zde opět Fugas, no a ten teď bude nadále s vámi trávit čas na vlnách 101.1 FM a bude vám nabízet písničky, informace, hudbu a zábavu. A na co byste se vlastně mohli těšit? No tak nabídnu třeba informaci o tom, že se o víkendu oteplí, nebo že policie prověřuje další klikatou jízdu Filipa Turka. Tak si na podrobnosti počkejte, čekají vás už za chvilku. No a já vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a hned posílám další mix těch největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
5: Rádio Jihlava 101.1

0: Hezké páteční odpoledne vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Policie Jihlava. Policie
0: Jihlava. Necelých 200 tisíc korun, tak vysoká je daň za důvěřivost dvou žen z Vysočiny. Obě naletěly podvodníkům, kteří s nimi navázali kontakt přes SMSky a následně se jejich komunikace přesunula na WhatsApp.
1: Policie Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Sousede, musím vás upozornit, že když ve středu odejdete, chodí se s vaší ženou milovat takovej vyšší chlap. To je v pořádku. On ji tam vždycky za to nechává 1000 korun. A já se v tom čase miluji s jeho ženou zadarmo.

0: Pohodové páteční odpoledne při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Jihlava už bude zase o něco průjezdnější. Ode dneška totiž mají být průjezdné ulice jihlavského autobusového nádraží Fricova i Tyršova. Jsou hotové a pro odpolední špičku už mají být připravené na provoz.
2: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Na první pohled velmi nebezpečná jízda v serpentinách u Strahovského stadionu má dohru. Začala se o ní zajímat policie, která nyní prověřuje, zda při ní Filip Turek nespáchal dopravní přestupek. Turkova jízda byla zaznamenána na kameru a video kolovalo na internetu. Lidé na něj začali upozorňovat v souvislosti s nedávnou Turkovou nehodou na IP Pavlova. Pokud by se jednalo o přestupek, může už ale být promlčený.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zabil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem pro mě, nesmí mi ve snech gesta i včiny, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

směju se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Rodina Nova jede za vámi do Havlíčkova Brodu.
6: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
5: S Lucí Borhiovou
6: a Rejem Korantengem.
5: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
6: Už tuto sobotu na Havlíčkově náměstí.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Pěkné odpoledne. Více než polovina nových aut prodaných v Česku v prvním pololetí roku měla automatickou převodovku. Je to výrazně více než v roce 2019. Autoškoly ale trend zatím výrazně nenásledují. Většina výuky stále probíhá na manuálu a vozy s automatem zůstávají spíš výjimkou.
7: Jihlava aktuálně.
8: Už tuto neděli od 19 hodin rozezní gotickou síň jihlavské radnice komorní orchestr Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava pod vedením Jiřího Jakeše. Těšit se můžete na hudbu Vivaldiho, Pucciniho a dalších, ale také na emotivní filmové a populární skladby. Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu celostátní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům, které si vynutily evakuaci tisíců lidí. Odůvodnila to nepříznivými meteorologickými podmínkami a nutností mobilizovat velké množství zdrojů.
7: Sport.
8: Premiéru světové série cyklistů v disciplíně gravel na českém území ozdobí účast hvězdy Formule 1. Na start závodu v Hlinsku se 1. srpna postaví finský pilot Valtteri Bottas, který v současnosti hájí na okruzích barvy stáje Cadillac. O nadcházejícím víkendu bude Bottas ještě závodit ve velké ceně Maďarska. Pak má ale seriál F1 měsíční závodní pauzu.
7: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
9: Další naše společná hodinka vysílání na rádiu Jihlava je před námi a já doufám, že budeme mít i nadále spolu pohodové páteční odpoledne. Nabídnu třeba informaci o tom, co dělat v těchto dnech na zahradě. No, tak si na to počkejte. Jinak přeji všem pohodové páteční odpoledne a ničím nerušený poslech.
7: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

Posloucháte páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Koncem července na zahradě je ideální čas na řez trvalek, které by měly mít druhou vlnu kvetení. Například šanta kočičí, kakost a řebíček reagují na řez s novými květinami. Zatímco kontryhel a šalvěj mohou být zasazeny na nové místo. Dále je čas na výsev nové listové zeleniny, jako je třeba rukola nebo špenát, které rychle rostou a dají se sklízet už za pár týdnů. Zahrádkářský

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Prosím tě, proč máš na výplatní pásce odměnu za úklid? No, to víš. Oni se mnou všechno vymetou.

0: Posloucháte páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, dneska s datem 24. července.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Pro léto je ideální čas na dobrodružství, objevování a rodinné aktivity. Jak využít léto plným slunce a radosti? No tak třeba čtením nebo filmováním. V létě je snazší najít si čas na knihy nebo na nějaký pěkný film, což může být inspirativní, ale také užitečné.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte páteční podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem, který za vámi posílá čerstvé hudební zprávy, neboli Zadrak.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby. Gazing through the window
0: at the world outside. Sharon Osbourne se při příležitosti prvního výročí úmrtí svého manžela Ozzyho Osbourna podělila o jediné přání, které má směrem k jeho fanouškům. Podle jejich slov Ozzy vždycky říkal, že až budou lidé jednou vzpomínat, mají si hudbu pustit tak nahlas, jak je to jen možné, a pořádně u toho házet hlavou.
2: Rádio Jihlava.
0: Někdo si užíval sportovní zážitek a někdo přítomnost hvězd. Kolumbijská zpěvačka Shakira se na finále mistrovství ve fotbale vžila do role faninky a nechala se vyfotit rovnou s několika celebritami. David Beckham, Tom Cruise, Anya Taylor, Joy nebo Beyoncé. No a stala se z ní tak sběratelka selfieček.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Mumuland byl od počátku jiný. Skvělý hudební nápad a slogan dávali tušit, že je to trefa do černého. Libuje si Petr Kotwald. Utratil celý 1 000 000 korun. Klip se točil na želivce na nedokončeném dálničním mostě v obci Hulice. Bylo to 30. dubna 2001. Bylo příšerné vedro a dopravit celý štáb a 2 autobusy mažoretek k mostu bylo hodně divoké.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Rodina Nova jede za vámi do Havlíčkova Brodu.
2: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
1: S Lucí Borhyovou
2: a Rejem Korantengem.
1: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
2: Už tuto sobotu na Havlíčkově náměstí.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký pátek. Stavební úřad vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části vyhořelé a z části zřícené výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po 2 týdnech ve středu odpoledne. Majitel objektu odhadoval, že zbourání vyhořelé budovy zabere několik týdnů.
3: Co se děje v kraji?
4: Nejstarší tovární budova ve Žďáru nad Sázavou se proměnila v galerii. Vystavených je v ní okolo 700 výtvarných děl. Převážně krajinomalby z období od začátku 19. století po 70. léta minulého století. Název galerie Sirkárna připomíná prvotní podnikatelské využití objektu, který později sloužil zámečnické a strojírenské výrobě firmy Rousek a následně podniku Tokos. Americký prezident Donald Trump chce, aby íránské prostředky zmrazené ve Spojených státech pokryly škody, které způsobí Irán na obchodních lodích svými útoky. Jeho nápad odmítl íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Podle odhadů Spojené státy přímo zmrazily zhruba 2 miliardy dolarů íránských prostředků.
3: Sport.
4: Pražská Dukla se cítí být poškozená rozhodnutím Ligové fotbalové asociace o doplnění první ligy Artisem Brno. Proto bude soudní cestou žádat náhradu škody. Cílem Dukly je přímý postup a návrat do první ligy.
3: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Závěrečná 60-minutovka s Fugasem na Rádiu Jihlava je před námi. No a my se během ní třeba dozvíme, že český chmel je už i v muzeu v Dublinu. Tak si na to počkejte. Jinak vám všem přeji pohodový pátek, bezstarostný poslech a posílám další hit za hitem.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a za...

0: štěstí. Hezký podvečer vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Guinness patří k nejznámějším irským pivům na světě. Málo kdo ale tuší, jak pozoruhodný příběh se skrývá za jeho vznikem. V Dublinu se vaří už více než 260 let a z původně malého pivova

sedmi patrech moderní expozice se návštěvníci seznámí nejen s výrobou slavného piva, jehož charakteristická tmavá barva pochází z praženého ječmene, nikoli z přidaného barviva. A je zde dokonce i česká stopa. Při výrobě piva se totiž používá český chmel.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Koupou se dva ve vaně, když ona se ptá, vydržíš dlouho pod vodou?
2: Proč se ptáš?
1: Právě se vrátil manžel.

Multimiliardář Elon Musk inspiroval se hollywoodským velkofilmem. Do konce roku chce vytvořit vlastní snímek. Vítejte v bulvárním okénku. Elon Musk prohlásil, že jeho generativní umělá inteligence Grok Imagine vytvoří do konce roku historicky přesnou adaptaci Homérovy básně Odyssea. Reagoval tak na ukázku zhotovenou jedním z uživatelů, která obsahovala dialogy z původního díla, ale zároveň i řadu faktických nepřesností. Miliardář sdílel 3minutový klip kompletně vytvořený umělou inteligenci na své síti X s příslibem, že do konce roku vznikne celovečerní snímek.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, dneska je 24. července a my míříme do pražského Klementýna porovnat si hodnoty, které tam byly kdy naměřeny. Tak zatím nejtepleji bylo 24. července v roce 2019. Bylo skoro 35 stupňů. Naopak nejstudenější 24. červenec byl v roce 1984, kdy bylo jen 10,5 stupně. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 20 stupňů. No, dámy a pánové, s touto informací se pro dnešek Fuga sloučí. Přeje vám hezký zbytek toho pátečního večera strávený s Rádiem Jihlava a zítra v 9 ráno tady na vás opět budu čekat. Do té doby, čau bas Fugas.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.

jen když mé tělo orosíde. Už dobře znám to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Vojáci, kteří byli zraněni při nehodě armádního vrtulníku Venom, který se včera zřítil v Náměšti nad Oslavou, jsou při vědomí a mimo bezprostřední ohrožení života. Při pádu vrtulníku jedna vojačka zahynula. Okolnosti nehody zjišťují vyšetřovatelé. Armáda do ukončení vyšetřování příčiny nehody pozastavila provoz všech vrtulníků systému H1.
0: Co se děje v kraji?
1: Na Vysočině hygienici prodloužili zákaz koupání v přehradě Trnávka na Pelhřimovsku, který vydali před týdnem. Ve vodě této téměř 100 hektarové nádrže se sice snížilo množství sinic, ale jsou v ní toxiny, které sinice produkují. Koupat se nedá ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí už od června. Do Francie se vrací z Česka vrtulník z hasiči na pomoc likvidací rozsáhlého požáru u Bordeaux. Ráno odstartoval z přerovského letiště a na místě by měl být ještě dnes. Francie kvůli požárům požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii, díky kterému budou v zemi podle prezidenta Emmanuela Macrona nasazeny vedle českých a slovenských vrtulníků i 4 hasící letadla z Chorvatska a Portugalska.
0: Sport.
1: Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. V ženském finále obsadila Amálie Hilgertová 8. příčku.
0: Rádio Jihlava 101.1.

0: profesor Indigo.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90, banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. 101,1.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde studentka chemie žádat o privát. A paní bytná říká: slečno, vy máte ale štěstí. Před vámi tady bydlel taky chemik. Slečna se podívá na koberec, vidí tam skvrnu a říká: a tohle je potom chemikovi? Ne, to je ten chemik.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB 304 452 700 304 452 700.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě vidím.

0: adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

světlo, jemuž můžu říci, tvá pomoc mi dnes přišla vhod. Přišlo mi to, přišlo vhod, že usnula z tu nepřekvapení.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novotný nakupuje jeden kartáček, jeden ručník, jedno pivo, jeden hřeben a prodavačka se ho ptá: starý mládenec, víte? Ano, a jak jste to poznala? No tak, která by si takovýho hloupýho šaredu uvázala na krk?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No a tak oni nad tím mávli rukou a pustili nás do letadla a my jsme do toho letadla, ono už ve jméně toho letadla byla otázka, to se jmenovalo jak. Jak 40, to jste ani nevěděli kam a jak doletíte, jo. Ten Kovanda tam vešel, sedl si na levou stranu, my logicky všichni na pravou, takže jsme nechtěli letět celou cestu naklonění na levý křídlo. A vešla letuška a když to začalo startovat, rozdávala bombony, protože tenkrát ještě praštilo v uších, dneska už vám nikdo nic nedá. A Ruda snědl asi 15 deka těch bombónů a dostal žízeň. A Franta říká, klid, ona přinese minerálku. Tak přinesla minerálku, opravdu za chvilku ta letuška, on se vypil asi 5 těch minerálek a Franta říká, ty Rudo, kolik máš sebou peněz?
2: Proč?
1: No, protože tady je vysokohorská přirážka.
2: Ježmarja, mě s tebou matka dala jenom 20 korun.
1: No tak zkus to ty letušce dát, no uvidíš, no co já vím, třeba to veme.
2: Ty letuško poslouchej, kde se bo matka dala jenom 20 korun, tak si to vem, protože oni říkají kluci, že tady je nějaká přirážka, nebo co.
1: Nebuďte zprostej, prosím vás.
2: Ne, no kluci říkali, že bude přirážka, já jsem to neviděl.
1: Prosím vás, nechte toho, opravdu nechte mě, nedotírejte, prosím vás.
2: Já jsem o to nevěděl, ty si ty 20 korun.
1: A ona utekla a už jsme ji do Karlových Varů neviděli. A byla to škoda, protože byla rozhodně hezčí než Kovanda, ale my jsme přiletěli do těch Karlových Varů a tam jsme Rudu přeložili do nákladní volhy, protože do menšího auta se nevešel. A přijeli jsme na tu Andělskou horu, kde se to celý natáčelo. Tam už čekal Vladimír Sýs. Teďka uviděl toho Kovandu, který vylezl z té volhy, díval se na něj takovýma vytřeštěnýma očima. Kovanda se díval na Vladimíra. Teď na sebe chvilku koukali, vyměňovali si ty pohledy, oba dva na nás, na sebe, na nás, na ně, na sebe. A za chvilku říká Vladimír, vy jste mě zkazili celý film.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými...

Všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: A co ty, Mirečku? Ty myslíš, že se to všechno naučíš?
1: Jo, ale potřebuju ženskou.
0: Jakou ženskou?
1: To je jedno, nedřív se musím hodně milovat a pak se hodně učit. Jak se to tady u vás dělá?
0: No, stejně jako u vás.
1: Ne, já myslím, jak je to jitáte.
0: Jo, ty myslíš, jak je balíme?
1: Jo.
0: No, zamiluješ se, dlouho ji nadbíháš, ona tě nechce a nakonec ji vemeš za ženu.
1: Ale to je program na celé semestr. Něco rychlejšího byste neměli?
0: Máš na mysli něco speciálního, Mirečku?
2: Čau.
1: Čau. Nejradši mám takový, co nonose, prsenky.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Ale Hanko, já ti musím něco říct. Já jsem myslel, že teď spolu budem chodit, ale kluci z kapely mi řekli, že už jako jednu holku mám.
2: Jaký

0: pustit?
1: Promiň.
0: To máš z toho věčního hulení. To máš z toho života, jaký ty vedeš.
2: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými...

noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No koukáte, co? To je moje. Kupovat lacino krásné věci. S kazem třeba. Ale nekupte to, když je to tak výhodný. To je co? Já vám hned jednu dám. Sice už se nenosej, ale nosit se budou. No, chybějí kroflíky, chybějí dírky pro kroflíky, protože krejčí, který je dělal, se tak požral. No, ale nekupte to. Když to bylo tak laciný, jedna vesta mě přišla na 6 korun 50 halířů. Tak tohle jsem se překonal. Jedna bota mě stála 5 korun. Umluvil jsem je. Utopil jsem jejich námitky přívalem mý vůle, až jí podlehl i sám vedoucí vetery.
2: A nejsou všecky leví?
1: Jasně, že jsou leví. Jináč byste je přece nemohl koupit tak lacino. Jedny si ode mě vezměte. To není na přespolní běh, ale do dílny na stání u Verštatu, aby nezáblo. Tak to jsou vodní vědra. Oni maličko tečou. Ale tady jsem výhodně koupil flastry. Tak tady máte jedno vodní vědro, vojenský a jedno leukoplast. No jedno vědro mě přišlo na 90 halířů. No to je zadarmo. Nemají talíře. No nekupte to, když za jeden jsem dal 50 korun. A talíře jsem koupil zvlášť skoro zadarmo. Teď si zahrajeme. Koupil jsem 50 desek za korunu kus. 25. hraje jenom do polovičky. Ale 25 zase od polovičky až do konce.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní. Špínu jedný noci jako hygiena raní. Velká voda slzí, který spláchnou.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Taky jednou jsem stála v Jámě, to jsem byla v ABC, s tou pětistovkou a moc krát se stalo, že jaksi kolegové pro obveselení mi ho poponesli. Pač tu pětistovku, čtyři lidi klidně. A já jsem potom ječela, že mi někdo ukradl vůz, že jo. Oni se děsně smáli. A já jsem zase zastavila. Tam se v té ulici v Jámě se nedalo parkovat. Tam měl každý podnik vyhrazený parkoviště. Takže kdekoliv se zastavilo, tak samozřejmě špatně. Ale já jsem si říkala, no zase na chviličku. Vždycky jsem si to sama tak zdůvodnila, že se vlastně za chvilinku vrátím. No vrátila jsem se zase o čut později a už na rohu jsem viděla, jak u toho mýho vozu, teda vozu, u té sardinky stojí příslušník a nějaký pán a pořád ukazují na ten malej, že tam stojí, nikomu nevadila. No nějaký žalobník. A já jsem si myslela, ježiš, to šlo o chvilinku. A oni se oba dva v určitý okamžik otočili k tomu mimo vozu zády a něco tam ještě zase si povídali a já jsem se připlížila. Pomalu jsem odemkla tu pětistovku, sedla jsem si tam, vytočila jsem okýnko, přirazit ty dveře už jsem nemohla, protože to by bylo jako zvukově, by se otočily hned. Že? A teď jsem tam seděla, to člověk v té pětistovce vypadal, jak když sedí na chodníku. Jo? A teď jsem tam také jak říbek, jsem tam seděla, vytočený to okýnko a oni se oba dva otočili a strašně se lekli. To nikdo nevypadá inteligentně, když se lekne, jo. A ten příslušník, jak se lek, tak to jak si zpracoval to leknutí a povídá, nezlobte se, paní Bohdalová, u mě je to za 200 korun. A zase vás musí něco napadnout. Já jsem se na něj zadívala a řekla jsem, to jděte do prčic. U mě je to lacinější, ovšem takovýhle.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Před bouřkou, když klesne tlak, tak to jsem na umření.
2: No to a taky, co tam máš dál?
1: Ty křečový žíly.
2: Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš?
1: Nosím.
2: A na venol bereš?
1: Beru.
2: No tak. Tak dál.
1: Nesu pivo. Někdo zavolá, platím, já otočím hlavu a už ji nedám zpátek.
2: A celý se otočit můžeš takhle?
1: To jo.
2: Tak neotačej hlavu, otačej se celý. No povídej.
1: Nespím. Probudím se ve 4 ráno a už nezaberu.
2: To je v tomhle věku normální a nespím od půl čtvrtý. Co dál?
1: Klouby. Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
2: Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou.
1: Pane doktore, vy všechno zlehčujete. Já nejlíp vím, jak mi je. Já už tady dlouho nebudu.
2: Chceš lázně, Bedřichu?
1: Nechci. To mi neudělalo dobře.
2: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
1: Tam jsem byl předloni, tam trpím průjmama.
2: Tak jeď do Tater.
1: Já nesnáším vejšky.
2: Tak víš kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Další.
0: Samé hity, i ty z mládí. Rádio Jihlava.

0: zábava. Nechte se bavit.
1: Parlez-vous français?
2: Co říkáte?
1: No ptám se, parlez-vous français?
2: A víte, že ani nevím?
1: Já se vás ptám, zda vy umíte francouzsky.
2: No dovedu, perfekt, teď vám říkám francouzsky.
1: Tak když umíte perfekt, tak mi řekněte například, jak se řekne otec.
2: Otec? No. Myslíte francouzský?
1: No, francouzský otec.
2: Francouzský otec, jo. No tak otec, tedy, abych vám řekl francouzský otec.
1: No.
2: A vy to nevíte, to no,
1: tak já to vím.
2: Ale dokon to nemusím ani říkat, že jo.
1: To vy to víte?
2: Co, samozřejmě, tak otec, francouzský otec.
1: Le père.
2: Le père, správně, le père. Le père. Ano, je vidět, že jaký dobrý to je francouzský, ne?
1: No a co matka?
2: No tak tady se vede dobře, děkuji.
1: Ale ne. Jak se řekne francouzský matka?
2: Jo, francouzský, aha. No matka tedy francouzský matka.
1: No tak otec le père.
2: Le père.
1: Matka.
2: Matka le père.
1: La mère.
2: A jo, la mère.
1: La mère.
2: La mère. No,
1: tak otec le père.
2: Le père.
1: Matka la mère.
2: La mère.
1: Dítě.
2: Dítě malér.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Rádio.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Znáte tu anekdotu, jak se potkají dvě myši, že a jedna druhé říká, jsi nějaká divná, nejsi zamilovaná. Jsem a máš jeho fotografii. No mám, ty ukáže tu fotku. Se špitom, a tě to netopír. A ten kurva říkal, že je pilot. Maminka přijde s tím strašně hubeným miminem k lékaři, že a ten doktor jí říká, ježišmarja, paní, to dítě je strašně hubený, co jí to dítě? Říká, no, mateřské mléko. A mu připadá jako, že na to, že ta paní kojí, jak je to takový menší, tak jí prohlídne, že jo, a prostě vyšetří jednak jako hmatem, pak ji pošle na ten mamograf a pak skrne ty výsledky, říká, paní, vás nechci strašit, ale vždyť vy nemáte mléko. A proč bych měl mít mlíko, já jsem jeho teta, že jo, takhle. Malý chlapec přijde ke své starší sestře, která je v jiném stavu asi v 9. měsíci a on se jí ptá, co to máš v tom břiše? A říká, no přece miminko. A máš ho ráda? No mám, samozřejmě. Tak proč si ho zežrala? Tak vážení přátelé, mladý muž je v drogerii, když přijde na řadu, tak zakřičí na celý krám 3 kondomy. A ta prodavačka mu říká, prosím vás, mladý muže, nemůžete to říct trochu potichu, za vámi stojí dáma. Takhle otočí, říká, ahoj Božka, tak mi dejte ještě jeden. Znáte to, jak se spolu baví ta dvě ňadra, že? A ta žena si rozepíná pod prusenko a to jedno ňadro říká tomu druhému, tak já padám, že? Tak to... Naši kosmonauti jsou na Venuši, že už se tam s nima znají, už o nich vědí, že se rozmnožují chemicky, že? A nějaký ten náš pozemský kosmonaut přijde tam do nějakého baráku a vidí tam nějakou Venušanku, jak přelévá jednu skumavku do druhé a ptá si, co to děláš? A on říká, no dělám dítě. On říká, no to u nás se to dělá příjemnějc. A on říká, jak? No já ti to ukážu, taky to ukáže, že jo? A ona se ho potom ptá, kde je to dítě? A on říká, no až za 9 měsíců, jo? A on říká, no a proč jsi přestal? Tak víte, proč se v domovech důchodců povinně před spaním všem dává Viagra? Aby se jim v noci dětci neskutálili z postele. Znáte to, jak ten chlap potká druhýho a říká, čeče, jsem v hrozném průšvihu, nemám peníze, stavím, jsem v dluzích, nekoupil bys moji manželku, kolik bys mi za ní dal? On říká, nic. On říká, dobrý, beru. Taková už trochu starší manželka, že si v koupelně obléká to sexy prádlo, že její starší manžel jí to koupil, že myslím si, že mu to trochu pomůže, že jo, chce, aby s tím přišla do ložnice, že no, manželka zjistí, že to nevoblíkne, že je to malý, že tak nechce, aby mu to bylo líto, tak si říká, on starý stejně houby vidí a mu řeknu, že to mám a tak si to vůbec nevemu a tak vejde do té ložnice, jaký pán Bůh stvořil, že manžel se takhle na ní podívá, říká, no na to, že to bylo tak drahý, taky to mohli trochu vyžehlit. Že? Manžel ta doma cvičí pořád karate, že jo, a manžel se jí ptá, prosím tě, co pořád blbneš, a on má, chci mít karate, kdybych nahoru šla někdy tady přes park a byla tma, tak by mě někdo neznásilnil. Říká, neboj se, taková tma nikdy nebude. Narvaný tramvaj se potkají dvě ženské, že takhle přes ty hlavy na sebe křičej, ahoj, jak se máš? A on říká, dobře, a co ty? No, budu mít dítě. A on říká, s kým? Já nevím, já se nemůžu otočit, že? Tak tramvaják byl u psychiatra, stěžoval si mu, že má trochu podsuchané nervy, že trpí samomluvou, že si pořád povídá pro sebe, že se mu pasažeři už tak trochu smějou, že? A ten doktor mu říká, jestli mu to nedělá nějaké potíže při řízení. On říká, no, nedělá, kdo má ty blbý keci od rána večera poslouchat, že? Bezdomovec přiběhne zděšený doktorovi, říká, pane doktore, já měl jednu muňku a ona chcípla. A říká, no, sása, vadí vám to nějak? No, nevadí, ale víte, co jich přijde na pohřeb? Seděl ten jednonohej s tím hrbatým v hospodě a přijde k ním nějaký jejich kamarád, říká, jděte kluci kolem hřbitova o půlnoci, zjevuje se tam bílá paní a ta pomáhá lidem, pomáhá jim odvat různých, že no, ten jednonohej se tam bojí, tak tam jde ten hrbatý a skutečně se mu tam objeví o půlnoci bílá paní, že a ptá se ho, máš hrb? A říká, mám. Ona takhle chramst, už nemá žerb, on si šáhne, skutečně nic, tak jása, běží druhý den do hospody, říká to tomu jednonohýmu, tak on se taky osmělý, jde tam, zase se mu zjeví ta bílá paní a ptá se toho jednonohýho, máš hrb? Říká, no nemám, tu máš. Takže nějaký sepřený maniak do nějaké vily, že, a tam jenom manžel s dětma, on na něj nemří pistoli a říká mu, kde máš manželku? Já neřeknu. Okamžitě mi řekni, kde máš manželku, nebo tě zastřelím dítě. Neřeknu, tak Bůh, první fakan mrtvej, že, tak už mi řekneš, kde máš manželku, neřeknu. Neřekneš, že zastřelím ti druhý dítě. Neřeknu, Bůh, druhý dítě mrtvý, že? Tak už mi řekneš, že máš manželku. Neřeknu, zastřelím ti to třetí dítě. Neřeknu, tak Bůh, třetí dítě mrtvý, že? No tak manželka pracuje naproti v bordelu jako prostitutka. On mu říká, prosím tě, proč mi to neřekne? No já jsem nechtěl před těma dětma.

0: a zas. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: K maskarnímu karnevalu patří vyhodnocení nejvtipnější masky. Fantazie našich lidí je v tomhle směru obrovská. No a nám se podařilo najít člověka. Nám se podařilo zajistit člověka, který zvítězil svým vtipem už na nejednom karnevalu. Zvlášť na posledním bále zaujal originalitou své masky. Přátelé, to je on, Karel Komický. Já jsem už divákům lecos naznačil o vaší nápaditosti. Kdybyste ale prozradil sám, za co jste šel?
2: Já šel za rozkrádačku.
1: Ano, to je opravdu originální. To by málo koho napadlo.
2: A koně bych neřekl, víte, ono to napadne každýho. Ale většinou se lidi bojí.
1: No jenom, že vy jste se toho nebál a právě jste se stal středem pozornosti.
2: Tak ze začátku ani ne. Jsem byl celkem nenápadnej. Jenže pak jsem to asi přehnal, víte.
1: No, ve vašem případě se, myslím, nejvíc cení ten nápad. Víte, že vás napadla právě ta rozkrádačka. Zpravidla jdou lidi za úplně jiný věci. Za sněhurku, za červenou karkulku, za šípkovou růženku.
2: No pozor, tak to už jsou holčičky, to není můj obor. Za to už jsou taky pěkný pálky, víte.
1: Ano, pingpongová souprava byla také jednou z cen. Pane Komický, promiňte mi tu dotěrnost, ale sezona je v plném proudu a tak by mě zajímalo, za co půjdete příště.
2: Tak já se teď do ničeho většího pouštět nebudu radši, víte.
1: A to je od vás hezké. Konec konců, ať také jiní ukáží, co dovedou. Ale diváky by asi přece jenom zajímalo, jak vypadá taková rozkrádačka ve vašem provedení, víte? Já osobně si takovou rozkrádačku představuji jako výjev z pohádky. Nebo tak něco, jo? Takovou jako legrační bábu, co krade.
2: No tak to už je přehnaný. Bába jako jediná z rodiny nekrade. Možná jsem tam kytku z vedlejšího hrobu, když jde dětkovi uklidit na hřbitov, jo, ale jinak je naše bába poctivá, vám řeknu, jo?
1: No vidím, že toho na sebe už asi moc neřeknete. Nezbývá, než vám popřát, aby se vám dařilo jako dosud. Abyste byl také pokaždé, tak jako za tu rozkrádačku, po zásluze odměněn.
2: To vám teda pěkně děkuju.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hezký večer, baba. Ovaření přece. Luděk Sobota tady říkal, jak se na něj lepí prachy. No, já jsem ale zase úplně opak. Já jsem o všechny svý prachy, který viděl můj tatínek, přišel. No a vy víte, jaká je to škoda, když jsem celý svůj život nechodil do práce. To se těžko potom zmůžete na nový peníze. No nejdřív mě pěkně obrala moje první manželka. Ona teda to byla pěkná.

potvora. A vošklivá strašně by byla. No ale já jsem totiž po válce žádnou lepší nesel. A ona si na sebe pořád kupovala nějaký zlato. Ta měla třeba tak ve velký a těžký na náušnice ze zlatý, že si až popodlamovali kolena. No jo, ale jednoho krásného dne mi s těma podlomenema kolenama a s tím zlatem utekla na západ. No oni mi teda ještě nějaký peníze zůstaly, ale za ty jsem chtěl zaplatit tomu lichvářovi, co si od něj pořád popůjčovala. No šel jsem teda na poštu poslat 200 000 složenkou. No přišel jsem na poštu, vzal jsem si na půjčku složenku, zaplatil jsem 200 000. No a když jsem se vrátil a podíval jsem se na útržek té složenky, no tak jsem zjistil, že jsem zaplatil 200 000 na solidaritu s bojujícím lidem ve Vietnamu. Pitomci nechali tam takhle válet ty složenky. No, já jsem si v tom zmatku a ani nevšim, že vyplňuji jenom odesilatele. No, je to teda pravda, že potom o mě psali v novinách. Ale to mi bylo nic platné. No, ale největší škodu jsem udělal v našem kulturáku, když jsem v divadelní vinárně ukazoval svým kamarádům, jak hlinoma z tom filmu Limonádový rozkousal ty housle. Já jsem teda měl se sebou takový starý housle, který neměli žádnou cenu. No a zakoul jsem se do nich, no. Ale jak jsem byl to trošku opilý, tak jsem si nevšiml, že to nejsou moje housle. No. Kdyby byly to Stradivárky za 2 miliony, houslisty Hudečka, který měl nahoře na sále koncert. No, on si přišel o přestávce dolů do vinárny dát panáka a ty housle tam položil. A musel jsem kvůli tomu prodat barák, aby jsem zaplatil tu škodu. No a zbylo mě už jenom to moje autíčko. No a představte si, že jsem jednou uprostřed lesa lesa vypíchnul a neměl jsem hever. No, musel jsem pěšky asi 5 kilometrů do vesnice, do pneuse se servisu. No a když jsem se vrátil k mému autíčku, no tak stálo na špalkách a nemělo ani jedno kolo. Nějaká rozčáky by mě je ukrat. No. A vy víte, co to je schánět nový kola na starý MBčko? To není žádná legrace. No nakonec jsem je teda sehnal a s kamarády jsme je jeli namontovat. No a když jsme tam přijeli, tak moje autíčko nemělo ani motor, ani převodovku, ani sedačky. No ne, nezlobte se, já vždycky, když se na to vzpomenu, tak z toho začnu No nakonec jsem tam to auto musel nenechat, protože už nebylo ničem. No a zůstal jsem úplně bez peněz, malý garsonce. No a protože jsem nic neplatil, tak mě vostřili elektriku a zavřeli mi plyn. No a protože jsem neplatil ani činži, tak mě vysadili dveře. Nakonec mi zavřeli vodu a zabetonu mi odpad, aby to neodtejkalo. A potom mě ještě zazdili v okna, aby se ten smrad nedal vidět.
No to, to mi zase až tak nevadí. No, no a tak jsem musel poporně ve svým životě jít do práce. No, našel jsem si mi místo v rádního v jedný to továrně. Přišel jsem poprvé do práce, sedl jsem si do vrátnice a asi po 10 minutách jsem najednou omdlel. Přijela sanitka, vezli mě do nemocnice a víte, na co mě přišli? No, doktoři mi řekli, že to bude nejspíš přepracování. Takže ono a ani s tou prací by se to nemělo moc přehánět. A o tom to je.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Uj, to byl dneska den, Bětuško. Já jsem tak rád, že jsem doma. Chce k večeři?
2: Nudle.
1: Jaký nudle? Máme pivo?
2: Pětivaječný. Nemáme.
1: Co nemáme?
2: Pivo.
1: A ty si ho nekoupila?
2: Ne.
1: A prosím tě, co je to s tebou?
2: Nic.
1: Říkáš nic, já vidím, že přece něco.
2: Ale se ti jen zdá.
1: Ale nezdá, nezdá. Tváříš se jako to, jako škralou.
2: No a jak se mám tvářit? 20 let kolem tebe skáču a nic.
1: Co nic? Jaký nic, na co narážíš?
2: Naše svatba nic. No, to je pořád stejný. Teď se tváříš jak, ale prosím, to co bych vůbec mluvila?
1: Počkej, moment, vaš slova. Jak se tvářím?
2: Jo, já ti to řeknu a ty si mě pak nevemeš, veď.
1: A co to prosím tě za pitomost? Teď přece dobře víš, že si tě vemu.
2: Jenže tohle už říkáš 20 let. Ve 18 jsem ti naletěla, ale od té doby, co jsem, no, co? Družka. OSN, každý ženský, veď, družka.
1: Tak moment, tedy jestli jsi mi naletěla, to nevím, no. Ale vím, že ti nebylo 18, ale 22,
2: no,
1: a měla jsi známost s panem Kalábem, který byl o 30 let starší než ty.
2: O 20, a co jsem taháš Kalába?
1: No proč jsi se s ním rozešla? To by mě zajímalo.
2: Vadilo mě, že ho lidi v tramvaji začínali pouštět sednout.
1: Aha. A nebo ti spíš vadilo, že mu došly prachy?
2: Čoch, Kalábovi náhodou peníze nedošly, víš? Kalábovi ne, ale tobě pořád ještě nepřišly. A tohle nemá cenu, prosím tebe. Oskare, tak kdy si mě vezmeš?
1: Vezmu, samozřejmě, že vezmu. Přísám, že vezmu, ale no. Co pak mám čas?
2: Tak za 20 let ti nezbyla skulinka času na jedno umrněný ano, jo?
1: No vidíš, Bětuško, ano, takovou já mám práci, takovou dřinu. Za 20 let ani skulinka času. To si řekla hezky, moc hezky.
2: Nebo je to taky možná tím, že tu skulinku najít nechceš?
1: Kdyby byla, to bych si tě hned vzal.
2: Tak bude, zítra v 9 ráno. Já už jsem všechno zařídila.
1: Ty jsi se zbláznila. Zítra mám poradu o tom novém druhu nátěrových barev na kovy.
2: No tak se ty nátěrový barvy budou muset obejít bez tebe, no.
1: Prosím tě, co to z tebe leze, co to mluvíš?
2: Co to...
1: Bude tam náš starý lidi z ministerstva a mám hlavní referát.
2: Hele, Oskare, zítra v 9 a nebo nikdy.
1: Ale ty šílíš, to si mi nemohla říct něco aspoň dopředu.
2: Dopředu už ti to říkám 20 let. Tak jo nebo ne?
1: Ano. Samozřejmě, že ano, ale ne zítra. Jsou na světě věci, s kterýma se prostě nedá hnout, mě rozum.
2: Oskare, tak já ti něco řeknu. Je to vážný. Jedná se totiž o majetek, víš?
1: Jo, takhle. No. Takhle. Teď to z tebe leze. Ty máš strach, že vypadám špatně, že by mě mohlo náhodou něco klepnout, ale... a že pak nebude všecko tvoje.
2: Ale prosím tebe, mlč, když nevíš, o co jde. Je to náhodou přesně v obráceně, víš? Kaláb umřel. A dopoledne mi volal jeho advokát. A Kaláb mi odkázal celou svoji vilu i se zařízením.
1: Co to?
2: No, on byl vždycky gentleman, no.
1: Ale to není možné.
2: No, je.
1: No, vidíš.
2: No.
1: Já Kalábovi taky. Já vždycky o něm jenom dobře.
2: No.
1: Jen si vzpomeň,
2: no. Právě.
1: To byl jediný tvůj milenec, který já jsem měl rád.
2: No, tak teď jsem bohatá, že jo, ale nechci, aby bohatství v žádném případě, Oskare, ovlivnilo tvůj vztah ke mně. To bych nechtěla.
1: Ano, to bys nechtěla. Totiž já...
2: Já jsem ti to všechno chtěla říct až zítra, víš, po svatbě. Ale už mě to nebaví, víš, vyčkávání, kličky, smyčky. To, Oskare, udusí každou lásku.
1: Bětko, co blázníš, prosím tě, Bětko, co blázníš, co
2: mě
1: říkáš?
2: Mě to nebaví.
1: Podívej se, jak mi ta zítřejší porada vleze na záda. Kašlu na ředitele, víš, jak vypadá na celý ministerstvo, ale prosím, tak se všichni poste třeba na hlavu. Zítra v 9 jsem tvůj.
2: To jsem chtěla slyšet, Oskare.
1: Já ti pořád budu jenom říkat, jsem tvůj.
2: On Kaláb neumřel.
1: Já jsem tvůj, Bětuško, já jsem tvůj. Cože?
2: Neumřel. A nikdo mi nic neodkázal.
1: Ty mě jen tak zkoušíš.
2: No ne, už jsem tě vyzkoušela, jak je vidět, když se chce, i velkou poradu lze odložit a položit na oltář lásky.
1: Tak moment, ještě nejseš mojí ženou a už mě podvádíš. Co už je na tomhle světě pravda?
2: Tak to ti řeknu. Pravda je, že naše svatba bude zítra v 9.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zas jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil za vysvědčení. Ale táto, jak to mám udělat, abych se nestyděl, že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme.

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách, čekat,

0: hladu. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím. Ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Teď můžeš zkusit inzerci, vykašli se na soutěž.
2: Prosím tě, četl jsi někdy tu rubriku?
1: Čet? Ostatně dobrá polovina inzerátů je mej.
2: To je samý reprezentativní elegán, vznešený, štíhlý, kudrnatý.
1: Vím, co píšu.
2: S dvěma byty, s vlastní tramvají. Můžu tam já napsat, můžu k těm já se rovnat?
1: Dobře, tak nech inzerci stranou a seznam se v kavárně. To je vůbec nejlepší způsob. Já ti dám lekci v seznamování, jo? Tak si představuj.
2: Ano.
1: Představ si, jsme v kavárně, jo? Já sedím u stolku, mám třeba pivo a párek, jo? A jsem pohledná ženská, jo? Představuješ si to?
2: Jo? No tak, kavárnu bych viděl. Ale to pohledný děvče se mi ne a ne vybaví.
1: Snaž se, to jsem já.
2: No právě. No, jakou s takou z ženštinu vidím.
1: V pořádku, tobě bude stačit. Tak jdeš ke mně a co řekneš?
2: Nazdar, Slávku.
1: Nejsem Slávek, jsem ženská. Co řekneš?
2: Aha. Promiňte, slečno, není kromě vás v kavárně ještě nějaké jiné děvče?
1: To je výborný. To je skutečně skvělý. To se ti povedlo. A na to ženská vyskočí a vrhne se ti kolem krku. Tak znova. Vypadni z kavárny. Úplně špatně to bylo. Ještě jednou.
2: Mám zabouchnout?
1: Dvakrát. Naposled to zkouším. Jsme v kavárně. Sedím u stolku. Jsem pohledná ženská.
2: No.
1: Ticho.
2: Odložit v šatně.
1: Nepůjdeš k dámě v hubertusu.
2: Když má párek a pivo.
1: Ticho. Přicházíš ke mně a říkáš. Slečno, je vedle vás místo? Zkus to.
2: Ano. Ustupte číšníku, jdu k dámě. Promiňte, slečno, je vedle vás zaměstnání.
1: Chcete říct si místo. Pomáhám ti, víš?
2: Ano, místo. Pardon, trapně jsem se spletl při pohledu na vás.
1: Tak to jsem přeslech. Je vedle mě místo.
2: Už dlouho, že? A jak se na vás tak dívám, dlouho ještě bude.
1: Jsi nápadník, ty jsi dřevo. Tebe budu mít do smrti na krku, ty se neseznámí. Pojď sem.
2: A jo. Je. Jak to, Slávku, že nás to nenapadlo dřív, takováhle jednoduchá věc?
1: Protože ty nejjednodušší věci napadají člověka až nakonec.
2: To je úplně nádherný. Prosím, omámit ženy zpěvem. Tak snadná záležitost tam jinak nepřijde. Madonna má, jen tobě a těm očím pím.
1: Ticho! Který... Já chci taky mámy.
2: Prosím, můžeš se přidat. Madonna má, jen tobě a těm očím tvým, o kterých sním.
1: Ticho! Tuhle neznám.
2: Neznáš. A tady je na omámení naprosto nejlepší. Madonna má, jen tobě a těm...
1: Říkám, že ji neznám.
2: Neapol za červen.
1: Byl to můj nápad.
2: O lásce, mandolína. A kterou znáš?
1: Kterou znám. Na omámení znám, drahý můj.
2: Prosím. Drahý můj.
1: Počkej. Neměli bychom se s diváky teď rozloučit, abychom potom nerušili umělecký dojem z naší písně?
2: No, rozmyslíme si to. Drahý můj. Jo, ano, pardon. My se s vámi rozloučíme a vy potom v klidu vychutnáte náš nevšední a nehledaný zpěv. Dámy a pánové, končí návštěvní den. V jeho závěru Miloslav Šimek a Jiří Grossman téměř zvítězili v soutěži o Milušku Voborníkovou.

0: zvyšuje. Jak si to vysvětlujete?
1: No, to je velmi zajímavá otázka. Dokonce bych řekl, velmi složitá otázka. Já, když dovolíte, já bych se napřed napil, protože na takovýhle dotaz člověk potřebuje trošku kuráž. Vy říkáte, že je vědecky dokázáno, že zeměkoule zvyšuje svou teplotu. To je zajímavý. Ovšem já bych byl opatrný s tím, je vědecky dokázáno, protože říkáte zeměkoule, ale jak je to dlouho, co se vědecky vůbec dokazovalo, že zeměkoule, zeměkoulí je a že to není zeměplacka. A ti, co to dokazovali, byli téměř upáleni. Ono to s vědeckým dokazováním je velmi ošemetné. No, dneska už víme, že zeměkoule je koule. Dneska máme proto jasné důkazy. To si může každý ověřit. Když vyjdete jedním směrem a přijdete do stejného města v opačným směrem, tak je to důkaz. Druhý důkaz jsou ty snímky třeba z Apolla, nemyslím divadlo, myslím tu kabínu, z Apolla. A nejmarkantnější důkaz vůbec, že zeměkoule je kulatá, je globus. To si může každý ověřit, že to je jasný úplně. No, já si myslím, že ten, co dneska tvrdí, víte, že teplota zeměkoule se zvyšuje, že by to ještě rád odvolal, jen kdyby mu ukázali páni nástroje, jako Galileo. Ježišmarja. Já bych se nerad stavěl za nějaký názor, který ještě není prosazený. Víte, to, do toho mě netahejte. Až se to ověří a většina bude pro, prosím, já se rád přidám, teplota se zvyšuje, já to první podepíšu. Kromě toho, ono se řekne, teplota se zvyšuje, ale ta čísla jsou zanedbatelná, vážení diváci. To vážně, to jsou mini čísla. Já jsem nedávno slyšel, mluvil v televizi doktor Ludvík Souček. Výborně, mě se ohromně líbil. To byl báječný televizní projev. A mluvil tam o tom, že jeden z měsíců marzových, nebo martových, obojí je správně, že zvyšuje svou rychlost. A říkal, že za jedno století, o necelou vteřinu, no tak tyhle starosti bych chtěl mít ještě za století. Co se o to vůbec staráme, tohleto? Já vůbec myslím, že zajímat se o tyhle ty abstraktní takový obrovský věci, budoucná, nekonečná toho, to je jako kdybychom se měli bavit o československé dálnici.
2: Ale o to nejde, pane Holničku, já bych vás rád přerušoval, ale...
1: To je oponent, to jsme tu potřebovali, to jsme čekali, to muselo dojít.
2: Ta otázka zněla totiž jinak.
1: No, počkejte, já myslím, že je dobré mít oponenta. Já myslím, že v těchto hovorech bychom měli mít takového člověka, který by oponoval jaksi ze zásady a mluvil by za ostatní diváky. Tak oponujte, příteli, oponujte.
2: Chtěl jsem říct, že ta otázka zněla jinak. Otázka zněla, jak si to vysvětluje.
1: No, proč já bych to vysvětloval? Ať to vysvětlí ten, co to prohlašuje. To se to prohlásí snadno něco. Víte, kolik já bych prohlásil věcí, kdybych je nemusel vysvětlovat?
2: Když dovolíte, já bych vás rád upozornil na drobnou nuanci. Otázka zněla, ne jak to vysvětlujete, nebož jak si to vysvětlujete. Víte, jak v tom by tedy...
1: Jako sobě.
2: Ano, třeba uvedu příklad, no, na příkladu nejlépe. Třeba nějaký politik vykládá, že nás může zachránit pouze nová ekonomická soustava zřízení. No, to tak to vysvětluje.
1: Nám.
2: Ale vysvětluje si to tak, že to může udělat jenom zázrak. Boží zázrak.
1: Ano, v tom správně říkáte, že v tom jemná niance
2: ano,
1: je.
2: Postřeh jste to.
1: Ano, no, ano,
2: tak,
1: ano.
2: To
1: ano.
2: Jsem rád. No a o to šlo, no. Otázka zní, jak si to vysvětlujete?
1: Jako sám sobě, jako národ sobě, tedy si.
2: Ano.
1: No tak já si to buď vysvětlím snadno, nebo vůbec...

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je králíka, znáš králíka? Paní Smutná, Tanwald. To je spíš o psovi. On to píše taky, to jsou taky dva, který píšou stejnou historiku. A jsou v Tanwaldu, u Smutných jsou dva ti králíci. A tady u té Soni Gottwaldové je jeden. Tak já to budu vyprávět třeba o tom jednou a toho jednou dám do Tanwaldu a nechám to Soni. No. Tak to je taková věc. Prostě měli psa vlčáka, rozumíš? Krásného vlčáka a tatínek tady toho kluka Petra Smutného, který ho pozdravuju, tatínek vstává ráno a ty vždycky toho psa venčil. A soused na vesnici měl králíka, takovýho prostě skvělého králíka, který mu říkal favorit, že favorit byl na něj hrdej, za favoritem nosili všechny ty králičice a favorit, jsem favorit tam. No a teď on venčí ten tatínek, tady tohle Petra venčí toho psa, toho vlčáka a najednou za pět minut pes přijde a toho favorita má v tlamě. Říkajíš, Maria, favorit. Tak co teď? Pust to! Pust favorita! Rexy, pust favorita! Musím říct, a teď pustíš ho ten pes, tak on favorita umyje, vyfénuje favorita, počká, že oni jdou do práce, sám práci nestihaje, počká, že jdou do práce, vplíží se na dvorek, favorita zemře, rozumíš, vyšamponovaný, jo, ale a tak do práce přijde pozdě, přijde z práce a jednou soused úplně bílý přes plot, může s tebou Franto mluvit? Vše to venku. No pojď dále. Vždyť si dáme. Rozumíš, tak si rozlej, jo. A já prostě jsem, já nevím, co se, co. Já favorit. Je po něm, víš? Říká, já vím, ty to víš, jak to, že to víš? Říká, ne, no tak, jako, víš, chci říct upřímnou soustrast. On říká, ale ne, prosím tě, favorit. On mě zdechl, víš, v noci a ráno jsem ho našel mrtvýho a já jsem ho zahrabal do hnoje, víš. Představ si, člověče, vyšamponovaný voněl. Pomyl znova v králíka. Zajímavé ovšem je, že to píšou. Zajímavé, že to píše Soňa Gottwaldová. A taky Smutný z Tanwaldu a Soňa není z Tanwaldu, ale Soňa, ten nevím tady, kde, odkaď ona je, nebudu to hledat.
2: Stejný příběh.
1: Stejný příběh, rozumíš? Řekněme, že to jsou nové pověsti české. Ne? Totiž Jirkovi ty ho neznáš takhle a doufám, že ho ani nepoznáte. Nebudeš nějak potřebovat. Ono se o něm říká, že je trošku takový cynik, takový floutek intelektuální. Říká se to o tobě a já ho znám jako takového citlivého, dobrýho kluka. Pamatuješ, jak jsme jeli? No tak pamatuješ, samozřejmě pamatuješ. V taxíku jedeme z hospody do hospody, kde jsi v Praze návštěvou, já dlel tam. Můj přítel z krčmy do krčmy mě vozil. A teď jedeme v tom taxíku a ten taxikář říká, vy máte ty hára už dlouhý, ty vlasy už dlouhý. Měl byste se trošku ostříhat. A Barťák za něho se dal říká, víš, kým to mluvíš, dročkáři? Co si to dovoleš, víš, kdo to je? Víš, kdo vedle tebe sedí? No to nevím. No tak zastav. Říká, pojďme. Tak jsme byli u tého druhého hospody. Tak zaplatit, pánové, za ty keci se nic nezasloužíš. Tak prosím vás, ještě pojďme se zase dostat k nějakému tomu krásnému dopisu, jestli tady nějaký ještě... Počkej, to by šlo.
3: Který?
1: Z Brna.
3: Jo.
1: Paní Klepáčová z Brna. Nazdar, Klepáčová. Tam je to je kontejner, rozumíte? A ona manželka říká tomu svýmu Vojtovi, říká, prosím tě, Vojto, jdi se smetím. Ale pozor, má to ten dekl od umělý kožo, má to ten dekl, ono se to často jako tam ztratí v tom kontejneru a on takový rozptýlý taky má jiný starosti, než poslouchat manželku. A tak jde s tím, poslušně s tím smetím a otevře ten kontejner, teď to tam má samozřejmě dekl, ona tak, aby nebyly řeči. Mlad, jak tam skočí, jo, tak se tam vyšví do toho, bum, a teď se za ním to víko zaklapne, bum. A on tam zavřený s košem v tom kontejneru. No tak začne s tím škubar a jak s tím škubar, jak se snaží z toho dostat, tak ten kontejner je na kolečkách. A ono, ten kontejner se rozjíždí, ten kontejner jede, mám cítit nějaký pohyb, to je smrdné, čeká, kam to dojde a ono to opravdu zastavilo. Ono to opravdu zastavilo. A tam už jede taxík a jde kontejner uprostřed cesty. Jak zastaví taxikář, rozumíš, když mluvím o těch taxikářích? No, taxikář zastaví poctivý, teď jde k tomu kontejneru, teď tomu pomůže trošku a tam z toho kontejneru vyskočí chlap, rozumíš, kam jdete? A ten kontejner, jak on vyskočil, se rozjíždí a rozbíjí.
3: To auto.
1: To auto, rozumíš. Což je krásný a potom to vysvětlují té policii. No jel jsem prostě. No a vidím kontejner, že jo? No tak jsem zastavil a ten řidič toho kontejneru. Spiro z Prahy, to je historika. Ten Spirov je takový ruský, to zní, nebo bulharský, Spirov.
3: Bulharský.
1: Spirov. To nevím, brtuláška, Spirov.
3: Olivka.
1: Dobrovolná já. Spirov. A ten se svým kamarádem, rozumíš, on? Se trošku opil. Vopil se jenom ráno a oni dělá pořád se pije koňák a Spirov prostě. A ruský to zní a on to je už šampaňský a už v tom paneláku a nech to. A on říká, Spirov, já ještě mám miluju hory, je. Sjezdař. On říká, sjezdař, to zní tady, já bych jel na hory. Já říká, teď kam se jde na hory, lidi je léto, lidi je červenec. Spirov, všude jsou hory. A teď toho kamarád byl, no jo, jasně, ty můžeš tady jezdit po schode v paneláku, když chceš, ne, ty Ruse, on říká. Mě bude říkat Rus, já jsem u tebe Rus. Proč, já to klidně sjedu. Já ty začne už ten já to sjedu. Říká, co sjedeš? Panelák sjedu. Po schodek až dole. Tak dole, ne, já myslím dolů, jako.
3: Vnízu.
1: Vnízu, no, oni říkají vnízu, já nevím, jak se říkají. No, tak se to vyštengruje do ty podoby, že ten Spirov normálně, větrovka, šponky, Wehrmachtky vezme svoje, rozumíš? Že on miluje gory. Wehrmachtky teď, prostě tu ušanku s těma, víš, tady s těma, to si ani nezaváže, protože je červenec, rozumíš? Teď vyjde před ten byt svůj, rozumíš, těma Wehrmachtka, šup, šup, tak jenom si větrovku, škytne, naskočí do těch lyží, rozumíš, a už ta ušanka za ním svíští, 8. patro, 7. patro, rozumíš, 6. patro, 5. patro, a tam jde paní Macháčková, rozumíš, a bum, srážka. Paní Macháčková, zlomená noha, chuděrka, otřes vosku, chuděrka, Spirov nic. Spirov má vytáhnul nahoru, teď mu vyslečil z té ušanky dole. A on se probuď se. Sanitka, Spirov se probudí druhý den. Říká, víš, co jsi udělal, co jsem, ty jsi tady jezdila, víš? No nebyl mě. Paní Macha, no nebyl mě. Že by se, čuče, já už 3. generaci žijeme tady. No ty jsi zlomil nohu, otřes mozku. Že by se, vole, ve mně probudil Rus? No to je průšvih, to já musím vyžadit. A on jde do ty nemocnice spírovat, teď hledá paní Macháčko. A paní Macháčko říká, Macháčko, ale žádná není. A jsem se na chirurgii, tam má nějakého známého. Říká, Macháčko, a no počkej, Macháčko, a zlomená noha, otřes mozku. Říká, no čovič, no prosím tě, ona bába, čovič. Ona tvrdila, říkám, jak se vám to stalo, ona tvrdila, lyžař. Narazil do mě lyžař. No kde? No u mýho bytu. Červenc lyžař, já jsem bábu poslal na psychiatrii.
0: Dobré léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak nejprve takový... Cože? On se mi do toho vysmrkal. No, přitom ještě nejsou Vánoce ani, kdyby ho to dojalo aspoň. Nejprve takový stromek musíme mít, že ano. Proto nejlépe již v létě jdeme do lesa, že ano, a uřízneme si ostudu, že ano, tedy ostudu taky, protože a hajný, kde se vzal, tu se vzal. Že hajnému, který požaduje pokutu, zacpeme ústa tím, že vytáhneme pohotovostní bankovky, že ano. Bankovky mu necpeme do úst samozřejmě, ovšem po kapsách. Vážení přátelé, proč již v létě jdeme do lesa? Ano, až jednak zima se nás zeptá a pak jsme nevěděli, co máme odpovědět. A za druhý taky stromek, který jsme si uřízli již v létě, že bude připraven na Vánoce pěkný, suchý, holý, nic na něm nebude, takže si nezaděláme příbytek jehličím. Stromek Vánoce se nezadržitelně tedy už o tom blíží, že ano, takže nejlépe již tak v září musíme si uvědomit, že stromek, který budeme, nemůžeme během Vánoc, ten stromek se neudrží sám takhle, aby stál takhle nějak, my, že bychom rukou, to by nás bolela celý Vánoce. Musíme se seženeme si takový kříž, třeba dřevěný, každému z nás, vážení přátelé. Jak jsme na tomto světě, stačí prostý kříž. Teďka nesmrká, no. Z dubového dřeva, že ano. Do prostředka kříže si vydlábneme, nejprve se nadlábneme, aby jsme měli sílu do dalších akcí. Vydlábneme si do prostředka kříže otvor, že ano. A vezmeme dolní polovinu kmenu... kmenu peňu, jak mám, jak je, pňu, dolní konec stromku, ten tlustej, ořežeme, přátelé, vezmeme si nůž a nožem ořežeme, asi jako se řeže dětem tuška do školy, že tuha se nám neobjeví.